0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
1: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
2: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
3: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
4: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
5: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
6: A tava!
7: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
8: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
9: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
10: Byt 2 plus 1 Kladno Kročehlavy za 5 milionů 390 tisíc, komerční pozemky v Líšnici na Ústecko-Orlicku za 6 milionů 644 400, louka v Libnici nad Sázavou na Havlíčkobrodsku za 175 tisíc, byt 3 plus 1 v Mladé Boleslavi za 9 milionů 650 000.

0: tisíc. A byt 2 plus KK v Pardubicích Studánce za 5 milionů 199 tisíc korun.
1: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: první ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola, 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén, hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
1: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
2: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
3: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Ropa výrazně zlevňuje, ceny padají po zprávách o možné dohodě mezi Íránem a Spojenými státy. Teherán by podle tamní televize mohl znovu otevřít klíčový hormuzský průliv pro obchodní lodě. Cena ropy Brent kvůli tomu spadla pod hranici $95 za barel. Trhy sázejí na uklidnění situace na Blízkém východě. Teplotní rekordy v Česku padaly už pátý den v řadě. Včera je přepsala zhruba pětina dlouhodobě měřících stanic. Nejtepleji bylo ve Strážnici na Hodonínsku, kde naměřili téměř 32 stupňů. Od severu ale zároveň přišla studená fronta, která přinesla bouřky, kroupy i silnější vítr. Asistent Matthew Perryho míří do vězení. Soud v Los Angeles poslal Kenneta Iwamasu na více než 3 roky za to, že herci podal smrtící dávku ketaminu. Dostal také dvouletou podmínku a pokutu v přepočtu přes 200 000 korun. Představitel Chandlera ze seriálu Přátelé zemřel loni ve věku 54 let. A teď už pojďme k nám do regionu.
6: Na Havlíčkobrodsku vznikla první rezervace s divokými koňmi na Vysočině. Na pozemek u Loukova ochránci přírody přivezli 2 hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tam mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde o snahu ochranářů a vědců vrátit velké kopytníky zpět do domácí přírody. Zvířata si dokážou zajistit potravu i během zimy a pomohou s obnovou půdy, rozmanitostí v přírodě i se zadržováním vody v krajině. Dnes si od veder na Vysočině trochu odpočineme. V maximech naměříme 18 až 22 stupňů, ale zítra už to půjde zase nahoru. To naměříme až 27 a po oba dny by mělo být jasno nebo skoro jasno.
7: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut.

0: Snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně
1: šampionů. Krásné ráno, je čtvrtek a my vás tady vítáme. Jasmin, ahoj.
2: Ahoj.
1: Čau Dave.
3: Dobré ráno.
1: Čau Michale. Jsme tady všichni tři. Tak dneska, dneska zásadní zápas pro naši zemi.
3: Pro všechny.
1: Pro všechny. Tak kolik typujete, co Jasmin?
2: Já si myslím, že Finy porazíme 3-1.
3: Já typuju, že Finy porazíme, nebudu říkat žádný přesný výsledek.
1: Já myslím, že to bude 3-1, jak ty říkáš, Jasmin, jenom jako opačně.
2: To nám věříš hezky teda.
1: Hit Rádio Vysočina. Necháme se překvapit.

0: 6 minut po 6. Posloucháte Hit Radio, tohle je Kelly Clarkson. Krásné ránko, já vám musím něco říct, já jsem si všimnul strašně zajímavé věci. My jak tady 4 měsíce už vysíláme ráno, tak já...
1: 4? Už,
0: už to je 4, už to bude 4. A já každý ráno potkávám po cestě stejný lidi. Začal jsem si toho všímat, jo, tady stojí člověk
2: jako nás dva.
0: A čeká evidentně, no taky to pak přijde až tady, ale že tady čeká člověk, který stojí a čeká na někoho asi až ho vyzvedne, tady to auto tady odbočuje a vlastně tak jsem si říkal, jestli to máte třeba jako podobně.
1: No tak asi víc lidí má nějakou stejnou ranní rutinu každý den, takže...
0: No já jsem si ale moc toho nevšímal, co se kolem mě děje. Já jsem jel poslepu takhle ještě možná zavřený oči, takže jedu vždycky do rádia, ale teďka tak jako koukám kolem sebe hlavně světlo, takže je vidět a opravdu potkávám ty stejný lidi, jo. Takže...
2: Jseš jak malý dítě, který začíná chodit.
0: Ty. Já, jak kdybych přesně...
2: Objevuješ svět kolem sebe.
0: Přesně tak. Tak jak to vypadá u vás, co vy, kdo nás posloucháte?
1: Jak to vypadá, jak se dneska máte, to nám všechno povězte, čeká nás minuta šampionů, máme 60 sekund na všechny zprávy od vás, chceme vědět, jak se jmenujete, odkud jste a jak vypadá vaše ráno, nebo co děláte právě teď.
0: 777 937 777, bereme SMSky, bereme zprávy přes WhatsApp a vy teďka berete od nás další hity Alex Warren na Hit Radio, hezké ráno.
3: Hej,

0: Tohle je Alex Warren, Ordinary na Hit Radio, 6 hodin 10 minut. Začíná minuta šampionů. Ptali jsme se, jaké máte ráno, co děláte a eventuálně, jestli třeba potkáváte i ty stejné lidi jako já. Pojďme na to.
1: Ivča, Praha, musí vstát a nakopnout se, taky občas potká stejné tváře.
0: Verče Dobronice, ráno se vstávalo dobře, ale do práce se jí nechce, má tam nějakou špatnou atmosféru.
1: Wendy, Písek, jede do práce a těší se na další sluneční den.
0: David Žesler, z dvojčaty do školy jako každé ráno, přejeme dobré ráno do rádia.
1: Petra Dolní Lutyně taky přeje dobré ráno, zrovna sedí v autě a míří do práce.
0: Zuzana Jihlava zývá po cestě do práce a těší se na večerní grilovačku.
1: Káča Osoblažsko už v práci a také každé ráno potkává stejná auta.
0: Milena Hermanice právě snídá, po cestě do práce potkává pána s jezivčíkem, za každého počasí s ním chodí na procházku.
1: Honza jede z práce do postele.
0: Adam Třeboň, jeho ráno je dobré, odpoledne letí do Egypta.
1: Eva Lukavec schutí do práce a odpoledne fandit.
0: Hezky. Do Egypta. Taky bych letěl na Dovču. Taky bych letěl. My se teďka dáme další skvělou muziku. George Ezra, Blame It On Me. Pro vás všechny, kdo tady jste s námi ráno. Hezky.

0: té skupině, což teda nebyl náš letošní případ, hrát jako bůh, ale pak přijde čtvrtfinále a tam se rozdají karty znovu a může to být všechno úplně naopak.
1: Tak my jsme tady typovali výsledek zápasu. Vy jste typovali, že teda Češi vyhrajou. Já jsem byl teda trošku skeptický. Já jsem říkal 3-1 pro Finy, ale tak já si myslím, že to bude 3-2 pro Finy.
2: Já zůstávám u 3-1 za Čechy.
1: Fakt?
0: Já přidávám statistiku. V posledních pěti zápasech jsme dokázali Finsko hned 3x porazit.
2: No.
0: Dvakrát jsme prohráli.
1: Dobře, tak 3-2 pro nás to bude.
0: Dobře, tak jo. Tak já dám 2-1 jenom pro nás.
1: A ty, Jasmin, stojíš si za tím, co jsi říkala?
2: Stojím si za tím.
1: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
2: Jak jsem říkala před vteřinou, 3-1.
0: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
2: Kdo tipne správnej?
0: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
1: Ty bláho.
2: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
0: No ten, kdo ho, jo, to je pravda.
2: Ježiš, pane bože.
0: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
1: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16:20, Česko, Finsko a fandíme!
3: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
10: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.

0: www.albertneporazitelné.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100.

0: kilometrů.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Nejlepší dopravní servis Kuba Bělak. Na trase z Havlíčkova Brodu na Svitavy za Krátkou vsí počítejte s omezením, opravují tady vozovku. Omezení tady potrvá až do pátku, tak pozor na to a šťastnou cestu.
4: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz. Hitradio Vysočina.

a Jasmin Grinerová. Hit Radio. Na pláži v písku leželo srdce.

0: Tohle jsou nejnovější UDGčka. Odlétáš. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 6.31 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Fotbalisté Crystal Palace dnes měli dlouhou noc, ovládli totiž včerejší finále konferenční ligy po výhře 1-0 nad španělským Vallecanem. Hned ve své historicky první sezóně na evropské scéně tak berou titul. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriózní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů. Na tvaru a velikosti záleží. V Pardubicích probíhala tento týden soutěž pekařů. Chlebový someliéři hodnotili bochníky z celé republiky. Výrazným trendem posledních měsíců je důraz na design.
0: Mě v životě nenapadlo, že někdo bude soutěžit v kráse chleba.
2: A mě v životě nenapadlo, že někdy dáme za chleba třeba i 100 korun.
3: Je pravda, že chleby jsou teďka hodně drahý, ale zároveň už jsem se naučila fakt ocenit jako dobrý chleba, no. Jakože už mám vychytaný místečka, kde jsou opravdu výborný, ale částky jsou brutální.
0: Jak pro tebe vypadá hezký chleba, Jasmin?
3: Já nesoudím vzhled, já soudím tu chuť.
0: Já David si stěžuje, že chleba je drahý, tak nesmíš kupovat tady ty výstavní kousky, že jo? Z těhle výstav. Pojďme na muziku. Queen, the show must go on. Na Hit Radio za malou chvíli taky David Guetta a Kim Petras. Tak hezké ráno.

0: David Guetta, Kim Petras. Takhle vám hraje čtvrteční Hit Radio 6.39. S vámi Michal, Jasmin a David. A je tady velké pátrání.
1: Existuje osoba, který můžeme dopomoct ke štěstí, když se všichni spojíme, a můžeme pomoct jistý Aně Marie Čermákový.
2: Na Facebooku na mě včera vyskočil příspěvek od ženy, kterou neznám, která hledá muže, kterého nezná. Přečtu celý příspěvek.
0: Pojď na to.
2: Ahoj kamarádi, scháním kontakt na Palahaberu. Předčasná krize středního věku se u mě neprojevuje potřebou dělat si tetování nebo kupovat motorku, ale moje podvědomí si z nějakého naprosto nepochopitelného důvodu vybralo právě tohoto vynikajícího člověka. Chtěla bych s ním zajít na pivo, zaspívat si a nebo mu aspoň položit moji oblíbenou otázku, kvůli čemu vlastně ráno vstáváš. Takže neví někdo o někom, kdo by ho znal? Za všechny typy budu moc ráda. A Palo, pokud to doputuje až k tobě, ozvi se. Pivo platím já.
3: Tak co, nevíme o někom?
0: Operace Habera. Zní to jako plán na otevření Hormuzského průlivu, spíš teda.
1: Ale vy jste se tu bavili nějak o něčem, že... Jak to bylo s těma třema lidma?
2: Hele, říká se tomu 6 stupňů odloučení. To je teorie, podle které přes 6 lidí známe každého na světě, dokonce i amerického prezidenta.
0: A tak se ptám. Takhle, víme rozhodně, co má v hlavě ta žena. Mám na těba chuť. Já nevím, tak může zkusit napsat jeho kapele. Myslím, že by jí ten kontakt mohli dát, protože oni jsou docela dobrý tým, chlapi.
1: Navíc on nežije na Slovensku, že jo, žije v Praze, takže vlastně pokud je ta žena z České republiky, tak je to snadný. No.
0: A nebo třeba, já nevím, škoda, že třeba neexistuje něco jako, nevím, Instagram by se to mohlo jmenovat, kdyby třeba mohl by, jako Palo Habera třeba.
2: Jo? Že co, když neodepisuje? Co? To je to.
0: To je to, to je to. Tak hodně štěstí, kdybyste náhodou někdo věděl, znal, můžeme tady té ženě pomoct. Za chvíli pomůžeme vám, do nás sledíte na cestách, přidáme aktuální dopravu a samozřejmě i další muziku, třeba Miley Cyrus.
4: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Vysočina Gladiators. 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Ala Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
12: Haló!
13: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, v vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneinn.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
0: Senkor.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc v akci meruňky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníků v talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
17: Klikni!
18: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší...
17: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
18: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
17: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
18: Když vysavače,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
19: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
20: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
21: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
22: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 123. kilometru směrem na Brno stojí porouchané auto, dejte pozor. A porouchané auto hlásíte taky na 127. kilometru na D1 ve směru na Prahu.
23: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim. Český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
24: Pořád jste tady.
25: Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: čas, kdy je dobré vzít do ruky telefon a vytočit 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 tisíc.
2: Vámi vybranou luxusní dovolenou za 40 tisíc. To si můžete tady u nás vyhrát v našem virtuálním letadýlku.
0: A to od společnosti Invia, jak říkala Jasmin, dle vašeho výběru. Dáme vám 40 tisíc a vyražte kam chcete. Už to zvoní. Už to zvoní. Snídaně šampionů, dobré ráno, kdo tam?
3: Ráno, tady Verča.
0: Ahoj Verčo, dobré ránko.
2: Ahoj Verčo.
0: Ahoj. Ty jsi pro tu výhru jdeš, já to úplně z tebe cítím.
3: No však každý den volám.
2: Máme tady virtuální letadlo, sedačky 1 až 6, A až F, takže 6 sedadel v každé řadě a tvým úkolem je vybrat si tu správnou.
3: Já bych řekla 6F.
0: 6F říkáš, takže opět u okýnka.
3: Ano.
0: 6F, tak počkej, připoutáme se.
2: 6F.
0: Tak buď vyhráváš dovolenou za 40 tisíc, nebo lístky na Marka Ztracenýho, nebo Člověče nezlob se, anebo vůbec nic.
3: No, tak, to tak se jak, pozná.
0: Tak jak to vypadá, Jasmin?
2: Pod sedadlem 6F se dovolená neskrývá.
0: Co na sedadle? Ale co se tam skrývá?
2: Skrývá se tam Člověče nezlob se, tahle ta hra klasická.
3: Děkuju moc.
0: Jakou má Verča radost z Člobrda? No tak máme radost, že máš radost. Člobrdo pošleme, vydrž nám na telefonu, no a samozřejmě zkusit to můžeš opět za 2 hodky. Hrajeme i v 8.50, jo?
3: Dobře, jo, děkuju.
2: Měj se,
0: Verunko, ahoj. Zatím ahoj.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
2: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
3: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
4: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
5: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
6: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
2: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
10: 7. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Češi půjčují státu ve velkém. Zájem o státní dluhopisy už překonal 50 miliard korun, tedy víc než dvojnásobek původního plánu ministerstva financí. Největší zájem je o pětileté dluhopisy s pevným úrokem přes 4,5%. Ministerstvo proto pokračuje v prodeji i nad původní limit. Dluhopisy si zatím objednalo téměř 58 tisíc lidí. Slevy v obchodech budou pod drobnohledem státu. Potravináři chtějí nastavit jasná pravidla, protože podle nich jsou slevy často umělé a matou zákazníky. Typicky prý cena nejdřív vyskočí, aby pak slevová akce vypadala výrazněji. Obchodníci ale varují, že zásah státu by mohl vést ke zdražení potravin. Jednání všech stran má proběhnout na začátku června. Ebola v Kongu se vymyká kontrole. Podle šéfa Světové zdravotnické organizace brání boje na východě země účinnému zásahu proti šíření nákazy. Tisíce lidí navíc utíkají do přeplněných uprchlických táborů, včetně těch, kteří přišli do kontaktu s virem. Mezinárodní organizace proto varuje před katastrofou a vyzývá k okamžitému příměří. A teď už pojďme k nám do regionu.
11: Fotbalový klub FC Vysočina dnes pořádá náborový trénink. Uskuteční se od 17 hodin na hlavním hřišti stadionu v Jiráskově ulici. Zaměřený je na děti ročníku narození 2020 a 2021. Přijít mohou kluci i holky. Budoucí hvězdy tady budou mít možnost učinit svůj první fotbalový krůček a jako bonus bude pro každého připravené malé překvapení. Jdeme na počasí. Na Vysočinu dorazilo ochlazení, dnes v maximech naměříme 18 až 22 stupňů, ale sluníčko nás provázet bude. A to na skoro jasné obloze. Skoro jasno bude také zítra a teploty do 27.
12: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
13: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
14: My vám přejeme hezké ráno.
15: Krásný čtvrtek vám všem.
16: Snídaně šampionů.
14: Je tady s náma i David, na toho nesmíme zapomenout. Čau, Dave.
17: Ahoj.
14: Dneska to u vás v práci bude konečně bez hádek. I tady u nás.
15: Jak to?
14: Vysvětlím za chvíli. Teď muzika, Mark Ember, Belong Together. Pojďme na to.
18: Hit Radio Vysočina.

0: Dark Ember, Belong Together na Hit Radio, 4:07, hezké ráno s vámi Michal, Jasmina, David. No a dneska už to u vás v práci bude konečně bez hádek. Slíbil jsem, že vysvětlím. O hádek, co se týká nastavení teploty na klimatizaci.
1: No jo.
0: Protože dneska přišla studená fronta, dneska bude venku docela příjemně, takže si odpočneme od těch dohadů, jestli teda bude vychlazeno, nebo jestli bude teplo, a teďka si všichni tak jako stěžují mezi sebou. Jak to máme tady ve studiu? Davide.
2: Já to neřeším. Mně je příjemně vždycky.
1: Tak takovouhle lež,
0: no,
1: jakoby při čtvrtku.
0: No, počkej, ono to vlastně není lež. Davidovi je příjemně vždycky, ale všem okolo je nepříjemně. Takhle, to je ono.
1: Takhle, my se musíme obléct podle toho, aby jako Daveovi bylo příjemně.
0: To je ono, no. To je pravda. My tady máme teda takový centrální ovladač, tam je u dveří na klimatizaci a David má rád teplo, takže přitápí, jo. Ale třeba to máte naopak u vás v práci, že někdo má rád chlad.
1: Nejen v práci, i doma. My jsme se včera večer hádali kvůli větráku, protože já jsem usínala, hořela jsem horkem, teďka jsem to zapla, máme tam i noční režim, fakt to není slyšet ten větrák. A přítel říkal, vypni to, to strašně fučí.
0: To je fakt, ono je teďka takový jako pravidlo číslo 1 v tomhle vedru, pravidlo korporátního života. Jo? Nikdy nenechávej ovladač od klimatizace bez dozoru, když jdeš pryč, protože když se vrátíš, tak se vracíš do subtropického pásma. Jo? Tak by nás zajímalo, vy kdo posloucháte, do jakého patříte týmu, jestli jste ten zbrzlik v mikině, anebo do týmu chci tady mít ledový království.
1: Tak dejte vědět, 777-937-777, budeme rádi, ať už za hlasovku na WhatsApp, anebo normální zprávu.
0: Teď muzika Tajný tempa, Erik Tanner, 706, dneska ráno.

0: Za 8:02 ladíte čtvrteční Hit Radio, krásné ránko. Dva naprosto nesměřitelné tábory i u vás v práci. Jedni chtějí chladit, druzí klimu vypínají. To je partizánská válka o ovladač klimatizace a ptali jsme se, jak to vypadá u vás v práci, případně u vás doma.
1: Zbyněk nás vzal právě do své domácnosti. Píše, trvalo mi 10 let, než jsem ženu naučil spát i v zimě s otevřeným oknem.
0: Ale to je teda příjemný za mě.
1: Je příjemný. Já si to nemůžu dovolit, my bychom se zhádali. Tam prostě,
0: fakt? Tam jako nejde.
1: Ne, ale taky mám radši otevřený, no.
0: Máme tady hlasovku.
2: Zásadně spíme v otevřeném okně i v zimě, takže spíme smrzlej.
0: Takže spím zmrzlej.
1: Takhle, já musím dodat, že vlastně my bydlíme u kruhovýho objezdu.
0: Kruhový odjezd, a to je super.
1: Kde tam chlapi večer driftujou, takže vlastně na usínání nic moc, takže chápu přítelův argument. No,
0: no ale zase, jestli máte rádi auta, nebo tvůj přítel, jestli má rád auta, tak ta vůně spálený gum, ale to za to stojí, ne. Další hlasovka, Adam. Zdar, nám v práci po neustálých hádkách zakázali klimatizaci centrálně, zapíná se asi na 13:00 prý ať se nehádáme. Nedělá tady Adam náhodou u nás.
1: Taky mám ten pocit. Janča, čauky parto. No já jsem ta, co má ráda teplo a manžel zase chlad. Proto v létě pravidelně schovávám ovladačku od klimatizace, protože když se dostane manželovi do rukou, tak většinou chodím spát do 17 stupňů a věřte, že v to léto je to fakt nepříjemná zima.
0: Taky Pavel, řidič autobusu. Ahoj, tak klimatizaci a topení ovládám v práci já! A cestující za mnou mají potom smůlu, protože buď topím nebo klimatizuji podle toho, jak mě naštvou nebo jsou na mě hodní. A to je vlastně fakt, když řídíš nějaký takovýhle dopravní prostředek, tak si tam tu teplotu nastavíš podle sebe. Jo, někdo tě naštve, tak prostě tam v létě tam přidáš.
1: Já mám jet v sobotu po dlouhý době dálku autobusem, takže to se děsím, jestli tam bude takovýhle pája.
0: Měla by ses na řidiče usmívat, až budeš nastupovat. Nicméně to vlastně, když o tom přemýšlím, to je takový piloti, že jo? Ty teda pokaždý, když někam letějí, tak chladí jak úplný magoři. Los frekvencí, zeské ráno.

0: Tohle jsou hity ke všemu, co děláte. Los Frekvencí se na Hit Rádiu v 7.17. Za moment k vám pošleme tohle, Kamarád Be Mine, taky opět a Radeček. No a připomínáme, že chvíli po půl osmé budete opět soutěžit o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v soutěži Rychlá pitka, tak na to rozhodně počkejte.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na Suzuki.cz.
2: Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hit Rádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer.

0: společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
1: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon. Děláme sport dostupnější.
2: Partnery se staly Vodní ráj. Největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj. Dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
1: Almeto. Specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
2: Byty Vysočina. Specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
11: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
12: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na obchvatu Jihlavy u sjezdu na Vrchlického ulici se střetlo osobní auto s dodávkou, počítejte se zdržením. A pozor na nehodu na dálnici D1 na 136. kilometru ve směru na Prahu.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Vysočina.

0: Za minutu půl osmé dáváte si čtvrteční Hit Radio snídaní šampionu. Tohle je opět Radeček, taky Mária Čírová. Už za moment soutěž Rychlá pětka o Uni vstupenky na festival Hrady.cz. Nejdřív ale David a jeho ranní update. Dave, je to tvoje.
1: Ranní update.
2: Senioři na Klatovsku se na chvíli změnili v modelky a modely. Klienti domova v Janovicích nad Úhlavou se nechali upravit a nafotit pro výstavu. Projekt má ukázat, že radost i pocit výjimečnosti věkem nekončí. V Českém Krumlově skončila taška s 200 tisíci omylem v prádle. Host hledal po odjezdu z hotelu tašku s penězi, která zmizela z pokoje. Ukázalo se, že ji uklizečka omylem vyhodila spolu s ložním prádlem. Policie potvrdila, že nešlo o krádež, ale o nešťastnou chybu.
0: Omylem do jiného hrníčku.
2: Japonští vědci testují lék, který by pomohl lidem dorůstat nové zuby. Na ostrovech vzniká výzkum, který by nenávratně změnil stomatologii. Pomoci má milionům lidí s bezzubostí po celém světě. Pokud vše půjde podle plánu, první použití se zvažuje kolem roku 2030.
3: Tohle jsem vždycky záviděla žralokům, že mají tuhletu schopnost. A vlastně pravda. Mi to přijde super.
0: To je pravda, nevím, jestli z toho jsou nadšení stomatologové úplně teda.
4: Protože... Zase já si říkám, těch žraloků, ty mají takových zubů, zase jako čistit to, jsou strašně zdlouhavý, že jo.
0: Nicméně, tento japonský výzkum se nelíbí divákům pořadu Výměna manželek.
4: To byly úsměvy.
3: To byl úplně jiný pořad najednou.
0: To je pravda. Tak co, jdeme soutěžit? Rychlá pětka o dvě univerzální vstupenky na festival Hrady.cz, tak pokud byste chtěli vyrazit zadarmo, napište nám, chci soutěžit na 777-937-777. Teď vám letí další muzika, tohle jsou Imagine Dragons Believer na Hit Radio v 7.31.

0: 4 minuty po půl osmé ladíte Hit Radio a jdeme soutěžit.
1: Rychlá pětka.
0: Celý tento týden vám rozdáváme po dvou univerzálních vstupenkách na festival Hrady.cz.
2: 8 krajů České republiky, 8 nádherných památek a taky skvělých zpěváků a kapel. Daniel Landa, Miraj, Rybičky 48, Tomáš Klus, Lenny, Rytmus a další, na ty všechny se můžete těšit.
0: Přišla nám zpráva, chci soutěžit, už mám dost zahrady, teď chci jet na hrady, vyměním okurky a rajčata za tančící děvčata. Dobré ráno, Pavle.
3: Já vás zdravím, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ahoj. A prosím tě, ty jsi mi říkal, že jsi z Rožmitálu pod Třemšínem a ano. Včera soutěžící byla taky z Rožmitálu. Vy jste nějak příbuzný, nebo jak to tam máte?
3: Ne, vůbec. Ani neznám paní, nebo slečnu.
0: Ale jestli teda vyhraješ, tak můžete vlastně jít ve čtyřech na ty hrady. Tam je Točník ano. Nejblíž, jestli se nepletu, ano. No?
3: Točník. No, tak a nebo možná Švihov, no.
0: Hele, je to univerzální vstupenka, můžeš vyrazit kam chceš.
2: Že seš takovej poeta, tak ti hodně přeju výhru, tak pojďme na to.
0: Jdeme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Která tekutina tvoří většinu lidského těla?
3: Voda.
0: Ano.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Pájo, budeš vědět, který pták je symbolem moudrosti?
3: Sova.
0: Jo!
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Jak se jmenuje manželka zlobra Šreka?
3: Fiona.
0: Jo.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jaké křestní jméno měl prezident Havel?
3: Václav.
0: Mhm. A poslední.
2: Kolik zastávek bude mít festival Hrady.cz? 1 nebo 8?
3: 8.
0: Já ti nevím, fakt jo? 8.
3: Jo, jo.
0: Yeah.
3: Výborně.
0: Jsi neuvěřitelný, Pavle, 2 univerzální vstupenky jsou tvoje. Buď můžeš na Točník s tvojí spolubydlící z Rožmitálu, anebo můžeš jít úplně jinam, ať se nepotkáte.
3: Super, děkuju.
2: Moc ti gratulujeme a užij si to.
3: Díky.
0: Krásný den, měj se, Pájo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak opět, ještě zítra, poslední 2 vstupenky, univerzální vstupenky na festival Hrady.cz v Rychlé pětce.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit

0: 10. A tohle je taky Hit Radio, krásné ránko.
1: Existují dvě věci, které z normálních lidí během letu udělají takový jako zvířata. Když začne boarding a za druhý, když se začnou prát o opěrku, takovou tu loketní, jo. Na internetu se teďka rozjela brutální hádka, komu patří ta opěrka uprostřed, jo, protože vlastně si tam nějaký sousedi odložili oba lokty a já si myslím, že by to mělo být tak, že ten, co sedí uprostřed, tak opravdu má právo na obě opěrky, byť já to nedělám, vždycky mám tu pravou prostě. Ale ten, kdo sedí u okna, tak má výhled, že jo, to je jedna výhoda. Kdo sedí v uličce, tak může kdykoliv bez problému na záchod, ale ten uprostřed je na tom nejhůř, jenom se tam těsní mezi těma dvouma lidma, tak by měl mít právo na opěrku.
0: Ale zase teďka přemýšlím, možná řeknu blbost, jo, ale ten, kdo je u okna, teďka nevím, je tam opěrka nebo tam není u toho okýnka?
1: Myslím, že je.
0: Je tam, takže tam je opěrka. Takže tam opěrka. No já si myslím, že jako sedět uprostřed je prostě jako vyhrát lístek do pekla, jo.
1: No.
0: Si představ, že sedíš uprostřed a vedle tebe sedí dva metrákový chlapy, no, tak mu asi jako neřekneš jako hele, dej tu ruku pryč.
1: Zažila jsem to a já pak se bojím jít i na záchod během toho letu, takže opravdu jako se tam trápím. Je to těžký.
0: Holt je prostě potřeba mít v téhle disciplíně ostrý lokty.
2: Mi říkám, ty architekti, víš, který navrhou to letadlo, říkaj si, dobrý, snad jsme na nic nezapomněli, prostě dva lidi sedí vedle sebe a je tam jedna opěrka, tam prostě jeden musí být bez ní přece.
0: Dobrá úvaha, Davide, no. Nebo si můžeš dát tu ruku takhle, jakože, já nevím, ta opěrka má třeba 30 čísel, tak jeden má ten loket prostě
2: vpředu,
0: dole
2: jasně,
0: a druhý vzadu, no. A pak se prostě takhle spolu hladíte, no, moc příjemný to je, no. Coldplay Paradise, za malou chvíli tady na Hit Radio, no a samozřejmě přidáme i aktuální dopravu, hezké ráno.
3: Spolehlivé auto na dovolenou, přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
4: Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
5: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
6: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
7: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
6: Kaufland.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem, nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu. Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
10: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
0: Senkor.
14: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami? Ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Kaufland.
16: Jsou tady.
15: Jsou tady.
17: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
15: Řekni to všem!
18: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
15: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
20: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 30. května budeme ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury. Happyplant.cz.
21: Mironet, nová dvojka a shop roku fandí Česku!
22: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
21: Když fandění, tak Mironet!
22: Klikni dvakrát!
23: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na příjezdu do nového veselí od Žďáru havarovala dvě osobní auta, blokovaný je jeden pruh a na obchvatu Jihlavy u sjezdu na Vrchlického ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Dejte pozor!
24: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
25: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: 7.49, posloucháte Hit Radio Snídení šampionů, tohle byly Coldplay, dobré ránko.
1: V hudebním světě je zdá se nějaký baby boom, moon, což teďka máme radost, nedávno oznámil miminko Mirai a teďka nás překvapila barbadoská královna Rihanna.
2: Počkej, která... nemají ho spolu, ale.
1: Ne. Barbadoská královna Rihanna, která čeká dvojčata s jejím přítelem, rapperem A$APem Rockym. Mně se hrozně líbilo to, jakým způsobem to ona oznámila, že to nebylo nějak přeslazený a velkolepý, ale úplně jednoduše napsala, teďka jim za tři a můžu si to dovolit.
0: A oni už vlastně mají kolik? Tři děti, myslím, že jo? Tři děti s A$APem Rockym, takže dvě, takže pět dětí. Tak kdo ví, kolik z nich budou umělci?
1: Kdo ví, ale vlastně tenhle ten krok se mi na ní hrozně líbí, fakt to oznámení, protože když si vzpomenu na nějaký český influencery, tam si někdo třeba jenom jako uprdne a má to kolem sebe prostě fontány a všechno možný a glitry a tak, ale tady vlastně někdo, kdo má to módní impérium a Fenty a všechno možný, tak tady to oznámí úplně jednoduše a přijde mi to moc hezký.
0: No tak my, Rihanně, takhle vzdáleně gratulujeme, no a když se o ní bavíme, tak si myslím, že by se slušelo, že bychom si ji zahráli.
1: No jasně.
0: Zkusíme jí s Drakem teda.
2: No nic, před chvílí jsem chtěl, když jsme se tady bavili o Palu Haberovi, aby jsme si zahráli písničku od týmu, to nešlo.
0: Mě to prostě neodpustí. Já jsem ti řekl, ať se pro toho Pala Haberu jdeš přes chodbu na to jiný rádio tady, jo? Tam ti ho zahrajou. Tak pojďme na to. Rihanna a Drake, What's My Name na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
1: Dobré zprávy z Jihlavy.
2: Otevřeli jsme novou Evropskou ulici, důležitou spojnici s novým dopravním terminálem. Ten společně se správou železnic otevřeme už 24. června. Nová Evropská zlepšuje příjezd i příchod k nádraží a navazuje na nové kolejiště nebo výpravní budovu. Od 29. června začnou k terminálu jezdit také trolejbusy. Jihlava tak získává moderní dopravní úzel, který pohodlně propojí vlaky s další dopravou.
3: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Nenatáčejte zásahy, blokuje to práci. Jihomoravští záchranáři vyzývají veřejnost, aby si při zásazích nenatáčela mobilními telefony. Podle nich tím lidé narušují soukromí pacientů a komplikují práci složek integrovaného záchranného systému. Často se to děje u nehod i zásahů v ulicích, kde kolem projíždějící auta zpomalují a vznikají kolony. Podle hasičů může takové chování ohrozit plynulost provozu i bezpečnost na místě zásahu. Teplo se vrací, víkend ale přinese bouřky. Po krátkém ochlazení se teploty znovu dostanou nad 25 stupňů. Víkend ale naruší studené fronty a místy přijdou přehánky a bouřky. Srážky budou nerovnoměrné a lokálně i vydatnější. Příští týden zůstane teplý, ale kolem středy může přibýt deště díky západnímu proudění. Celé Norsko je v napětí. Královna Sonja je totiž v nemocnici se srdečními problémy. 88letá královna byla přijata do nemocnice v Oslu kvůli bušení srdce a srdečním potížím. Lékaři budou několik dní sledovat a provádět vyšetření. Zdravotní potíže ji už minulý týden vyřadili z programu i plánované cesty po Norsku. Královna měla podobné problémy už loni, kdy jí byl implantován kardiostimulátor. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Na Havlíčkobrodsku vznikla první rezervace s divokými koňmi na Vysočině. Na pozemek u Loukova ochránci přírody přivezli dva hřebce z Národního parku Podyjí. Do konce roku by tam mělo přibýt dalších 5 zvířat. Jde o snahu ochranářů a vědců vrátit velké kopytníky zpět do domácí přírody. Zvířata si dokážou zajistit potravu i během zimy a pomohou s obnovou půdy, rozmanitostí v přírodě i se zadržováním vody v krajině. Dnes si od veder na Vysočině trochu odpočineme. V maximech naměříme 18 až 22 stupňů, ale zítra už to půjde zase nahoru. To naměříme až 27 a po oba dny by mělo být jasno nebo skoro jasno.
10: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
11: Dobré ráno, šampione.
12: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
13: jsme tady pro tebe.
12: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
14: Ahoj, dobré ránko.
11: Krásný čtvrtek.
15: Snídaně šampionů.
14: No jo, už se nám to blíží, čtvrtek, malej pátek. Navíc má být hezky, zítra o víkendu taky tak nějak.
11: Tak nějak.
16: Tak nějak.
14: Tak no. Nějak, no, tak nějak. Tak hlavně, že hezky, teďka jsme rádi, že tady jste. Muzika, nachystaná Lady Gaga, Bad Romance. Tak startujeme.
17: Hit

0: 8 hodin 6 minut. Tohle je geniální Lady Gaga, Bad Romance na Hit Radio, s vámi Michal, Jasmina, David. Dneska je prosím pěkně speciální den. Svůj den má jídlo, který buď nemáte, anebo máte problém jíst na veřejnosti. Mm-hmm. A tím jídlem je...
1: Tam-tada, hamburger.
0: Hamburger, já teda za sebe, jestli můžu, já se dřív styděl ho jíst na veřejnosti. Nejenom, že jsem měl pocit, že u toho vypadám fakt komicky, tak další moje superschopnost je, že jsem se o to vždycky umazal. Ale jak jsem starší, takhle, nic toho se nezměnilo, jenom mi to je už jedno.
2: Já to mám úplně stejně, že dřív jsem se teda obecně stydila jíst na veřejnosti, přišlo mi to takový vždycky jako intimní, když jsem byla mladší, cítila jsem se fakt blbě. Teďka už mi to taky jedno, ale ano, taky se pokecám. A nejenom u burgeru, třeba na špagetách, že jo, to jsem extrém na to.
3: Hele, u mě, já taky jak stárnu, tak jsem teďka naposledy si dal burger s příborem. A cítil jsem se ještě hůř, než kdybych se zaprasil. Úplně jsem se cítil trapně, že jsem to prostě vzdal.
0: Jako jíst burger příborem je podle mě stejně trapný, jako jíst kuře příborem, anebo pizzu příborem. Já jsem takhle jednou kuře příborem, já si to nevychutnám.
2: Jako když máš třeba smažený nějaký paličky, tak to dám jako rukou, ale jinak normálně příborem.
0: Jo, tak to já vůbec. Já si to nevychutnám. To je, jako říkám, jako pizza prostě, kdybych to měl jíst příborem, já to potřebuji v té ruce. Jo. A vzpomínám si, jednou to bylo hrozný peklo, když mě tenkrát bývala představovala své rodině, tak oni měli kuřené. Obědu. A já říkám, ty vole, to budu muset prostě jíst tou vidličkou, ne? To bylo nejhorší prostě oběd mýho života,
3: no,
0: jo?
3: Tak víš, jak jsem se cítil, no. Prostě připadáš si odevzdaně, že jsi to vzdal, že jsi do těma rukama nesáhnul prostě.
0: Já teda musím za sebe říct, já mám takovou schopnost, že když se vezmu bílý tričko na sebe, což se často neděje, dneska ho mám, tak se prostě ničím umažu, jo. Takže takhle, zatím drží, Lukáš?
2: No tak zatím si toho moc nejet, vlastně nic.
0: Dávám tomu kolik je? Dávám tomu 8 hodin, 8 minut, dávám tomu tak hodinu ještě, jo? Tak co vy, kdo nás sledíte? Máte nějaký speciální jídlo, u kterého se vždycky umažete, nebo u kterého si myslíte, že vypadáte komicky? Pošlete nám to jako hlasovku. Na WhatsApp na 777-937-777, případně nám to pošlete... klasicky jako zprávu. My k vám posíláme tohle. To jsou nejnovější činasky Selhání na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Natasha Bedingfield, takhle vám hraje Hit Radio, 8 hodin 15 minut, krásné ráno. Dneska je světový den hamburgerů a my jsme se tady dostali do diskuze, debaty, že hamburger je takové speciální jídlo, které nás dokáže vždycky umazat, a nejenom to, ale že u toho taky vypadáme tak trošku komicky, když ho jíme. No a ptali jsme se vás, jestli máte nějaké takové jídlo, kterým se zaručeně pokypete, a podle toho, co nám píšete, tak je to hamburger, špagety, a co je to dál?
1: David z Brna píše: ránko týme, já to nemám s jídlem, ale s bílým tričkem jako Michal. V bílém triku se zašpiním, i kdybych si dával suchý rohlík, ale ve starém triku na doma můžu jíst klidně špagety za mírného poklusu a po dojezení budu čistý jak...
0: Jak něco?
1: Nevím, co jsem komu v minulém životě udělal, že se mi to teď takto vrací. Hezký den.
0: Taky Péťa píše: ahoj, můj manžel je expert na fleky na triku z jakéhokoliv jídla. Dvakrát týdně se pobrindá kafem a kupuje si zásadně světlá trika. Nechápu, dcera ze školky už chodí čistší než on.
1: Janča, krásné ráno, já se zaprasím vším. Moje slabost jsou hranolky, které jim zásadně jen rukama. No to já taky, ale teda hranolkama se, jako možná jak jsou mastný.
0: Možná jak jsou mastný,
1: ale...
0: možná ta mastnota, to je pravda. Píše i Míša: ahoj, tak já jsem byla předevčírem s kamarádkou a než přišla, tak jsem si dala hot dog a ketchup McDill přímo na zářivě bílou halenku. No, flek je, když vám holub potentí auto. Tak jsem se snažila to trošku zamazat s tím, že se mi to povedlo, a jak přišla, tak její první otázka byla, jestli jsem měla omáčku na oběd.
2: No, hot dog dobrý, ale klobása, jděte na oběd. Takový to první kousnutí, jak čekáte, vystříkne. A ono to vždycky vystříkne.
0: No jasně, ale vždycky ještě na tebe, že jo?
1: No počkej, na tebe je dobrý, ale byly čarodějnice a já jsem stála za nějakou slečnou a kousla jsem si do klobásy. A počkejte, jo, to vystříklo takovým způsobem, že měla normálně pak masný vlasy, masnou bundu, a můj přítel je hrozný dobrák a já jsem se bála, že mě napráší a že řekne, ať jí to řeknu a ať se omluvím, ale naštěstí zdrhal se mnou, protože to byl takový rozsah jako škody. Že...
2: To dobře, dobře to dopadlo.
0: Pane bože, klobásy jsou nebezpečný, tak je hlasovka od Ivči.
3: Krásné ráno, rádio. Tak jako komicky vypadá asi, když se někdo snaží decentně jíst hamburger, který je totálně našlehaný. A teď prostě máš tu omáčku a to maso a všechno. A teď to jíš tak jako decentně, abych se náhodou nezmazala. A naopak se zmažeš úplně brutálně nejvíc na světě. A pak si myslím, že na druhém místě by mohly být špagety. Tak se mějte krásně a přeji vám hezký den.
1: Vždycky špagety za mě, no.
0: Takže jsme si to krásně zařadili. Takže na první místo, já bych na první místo nedal špagety ani hambáč, já bych tam dal tu klobásu, protože to je opravdu peklo. Na dvojku bych dal, na dvojku ty špagety. A na trojku hambáče, může být takhle, souhlasíte s tím, vy kdo ladíte, dobře, no tak jo. Tak, něco, co vám bude chutnat, to je další muzika, Cyril Stamlinin a Mě nedá se nezeptat. Dámy a pánové, vy kdo posloucháte, máte brindáky nachystaný, co? Tak jdeme na to, hezké.

0: Cyril Stamlinen, předělaná 80 na Hit Radio, 8 hodin 22 minut. Za malou chvíli něco pro vás, kdo nás sledíte na cestách, bude aktuální doprava, no a samozřejmě se těšit můžete i na další muziku. Tohle je nejnovější Ale Farben, Baby Goodbye, a na to rozhodně stojí za to čekat. Jsme Hit Radio, hezké ráno.
1: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
3: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
4: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
3: Kaufland.
5: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
6: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
9: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
10: Vysočina Auto.

0: Auto Group, autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
1: Jihlaváci, dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravek. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
2: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
3: Senkor.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem!
7: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
8: Jsou tady.
9: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
10: Já.
9: Protože jsou spolehlivé?
10: Já, natürlich.
9: A se zárukou na 5 let zdarma?
10: Já, sicher.
9: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
11: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
12: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
13: Čerstvé jako z Kauflandu.
14: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na obchvatu Jihlavy u sjezdu na Vrchlického ulici se střetlo osobní auto s dodávkou. Počítejte se zdržením. A na příjezdu do Nového Veselí od Žďáru havarovala 2 osobní auta. Blokovaný je 1 pruh.
15: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Vysočina. Baby,

0: Baby Goodbye, ale Farben na Hit Radio. Bude 8:30 a David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Lady Gaga se netají tím, že je velkou faninkou Iron Maiden. V rozhovoru pro Rolling Stone popsala, jak v roce 2011 šla na jejich koncert i mezi fanoušky do kotle. Z VIP lože ji prý hudba vtáhla natolik, že během skladby The Number of the Beast sešla mezi dav. Michaela Jacksona nemilují jen lidé, ale taky kočky. Svět obletělo video s domácím mazlíčkem, který pokaždé ožije, když slyší krále popu. Svého páníčka nenechá hity vypnout. Když musíš, tak musíš. Rakouská policie řeší kuriozní případ muže, u kterého našla doma 170 párů kradených ženských bot různých velikostí. Podle vyšetřovatelů je měl odcizit od vstupních dveří bytů.
0: Si představte ten moment, když k němu domů přijde návštěva a teďka tam vypadá jak výprodej v Dekmanu.
2: Mně se spíš nelíbí ten dvojmetr, jo. Prostě když najdeš u chlapa 170 párů bot, no. Vyšetřuje to policie. Když to najdeš u ženy, tak se vůbec nic neděje.
0: Kamufláž. Love is a Shield, tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Připomínáme, že srdcovky vám hraje Jirka Pilnář po 12. A vlastně, Davide, ty nás opět pouštíš.
2: Je to tak.
0: My ti děkujeme za ráno, těšíme se zítra na tebe.
2: No já se taky budu těšit, pátek.
0: Páteček, to je vlastně pravda, já na to úplně, jak se mohu zapomenout.
3: No,
0: tak hezký den. No a hezký ráno i vám, kdo nás ladíte. Tohle jsou Kamufláž, tak pojďme na to. 8:31 na Hit Radio.

0: Mikolas Josef. Megusta 837, tohle je Hit Radio. Dobré ráno přejeme.
1: Dneska pozor, dnešek bude rozhodující den, jestli bude rok 2026 vůbec stát za to. Hokejový čtvrtfinále, to je pro nás Čechy skoro důležitější než prezidentská volba, nebo možná na stejný úrovni, jo, protože až se bude dělat rekapitulace roku 2026, tak ten dnešní den tam prostě bude.
0: No, rozhodně chceme, aby tam nebyl, že jsme s Finy prohráli, takže dneska Česko-Finsko 16 hodin 20 minut a mě by zajímalo, jestli jste dneska do práce vyrazili dřív, abyste si nedělali práci do foroty a mohli zmizet někam k plátnu, co?
1: A jestli třeba už taky máte nějaký tipy, jak to dopadne, my jsme se tady vsázeli s klukama. Můj tip 3-1 pro Česko, Davidův 2-1 pro Česko a Michalův 3-2 pro Česko.
0: 3-2 pro Česko, no tak doufejme a přejme si, ať vyhrajeme a vyhrát můžete za moment i vy a to parádní dovolenou za 40 tisíc dle vlastního výběru. Tak zůstaňte s námi, protože třeba právě vám změníme letošní léto.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
3: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
4: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
5: Na Invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na Invia.cz.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 30. května budeme ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury. Happyplant.cz.
11: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
11: Allegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
11: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
11: A pak... pak si to pěkně se běhnete dolů.
12: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
11: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
10: CZ.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
17: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
18: Čerstvé jako z Kauflandu.
19: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci.
12: Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já,
15: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
3: Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Máme tu spoustu lidí, kteří čekají u gateu na odlet. Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionů 8.48 a pokud byste chtěli vyhrát dovolenou za 40 000 korun, volejte právě teď 800 937 937.
1: Připoutej se prosím a vyhraj luxusní dovolenou za 40 000.
2: Libovolná dovolená, libovolný výběr dovolené s Invií vás čeká. Máme tady virtuální letadýlko, 6 řad, 6 sedadel v každý z nich a někde tam je jedno jediný výherní místo.
0: A já se ptám, kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
2: Halo, halo.
0: Halo, halo.
2: Nechce halo, vyhrát.
0: Nechce dovolenou. Kdo je s námi ve vysílání? Dobré ráno.
3: No dobré ráno, já volám na letadílko.
0: No
3: na
0: tak
3: zále.
0: To máš správně, ještě nám pověs, jak se jmenuješ, ano.
3: Já jsem Vlačka.
0: Ahoj, čau, Vlačko. Vlačko, dobrý ránko.
2: Ty buď dobré můžeš ránko. Vyhrát přímo tu dovolenou za 40 tisíc, nebo kdyby se ti nepodařilo uhádnout tuhle sedačku, tak je ještě šance, že někde bude Člobrdo, Člověče nezlob se, nebo dva lístky na koncert Marka Ztraceného na Letenské pláni, a nebo bohužel úplně prázdná sedačka, kde nebude nic.
0: Tak Vlačko. Jaký sedadlo si vybereš?
3: Já si vyberu sedadlo A3.
0: A3. Pojďme se připoutat.
2: Jdeme tudíž k okýnku. Koukám A3. Se na A3.
0: Řada 3, sedadlo A.
2: Tak dovolená na této sedačce Vlaďko není. Ale není to úplně prázdná sedačka.
0: Není, tak co pak tam máme? Co pak tam máme?
2: Máme tam Člověče nezlob se.
0: Tak
3: Mně se líbí,
0: jak cena Člověče nezlob se vždycky posluchače, kteří to vyhrají, rozesměje. Že to je vlastně takový roztomilý.
3: Tak, tak to přeci je, Člověče nezlob se, Vlaďo. Tak to má být.
0: Jak říkáš, Vlaďko, tak nezlob se Člověče, dneska to nevyšlo. Alespoň posíláme Člobrdo, nicméně můžeš to zkusit opět zítra v 6.50, případně v 8.50, budeme rádi, když se třeba znova uslyšíme.
3: Jasně, děkuju moc.
0: Není zač.
2: Měj se krásně.
3: A hezký den, naschle.
0: Hezký den, vydrž na telefonu, ahoj.
2: Ahoj.
0: Tak opět zítra v 6.50 další šance vyhrát parádní dovču od Invie za 40 000 korun. Mimochodem na webu Hit Radio najdete rozpis sedadel, která už jsou obsazená.
2: Ale jenom tento týden, pak už v klubu šampionů.
0: Pak v klubu šampionů.
4: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.

0: 8.57 a my se s vámi jdeme rozloučit.
1: Slyšíme se zase zítra, v pátek konečně, od 6 do 9.
0: On vlastně bude pátek, no tak se stavte, budeme moc rádi.
2: Spolehlivé auto na dovolenou. Přece Suzuki. Nyní navíc všechny modely se slevou až 50 tisíc a zárukou až 10 let. Více na suzuki.cz.
0: Přejeme hezký čtvrtek, 16.20, fandíme!
1: Mějte se krásně, ahoj!
0: Zítra v 6, čau!
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině je tu a v těchto chvílích dávejte pozor v obci Příštpo na Třebíčsku. Bouralo tu osobní auto s nákladním, tak rozhodně počítejte s omezením. Na Havlíčkobrodsku mezi Letčí nad Sázavou a Hněvkovicemi bourali dva osobáky, tady zasahují záchranné složky a doprava tu zpomaluje. No a dvě osobní auta v sobě máme také na příjezdu do Nového Veselí směrem od Žďáru nad Sázavou. Blokovaný je jeden jízdní pruh a vy tak počítejte se zdržením. Tak přeju všem šťastnou cestu a pevný nervy za volantem. No a jestli víte o nějakých dalších komplikacích, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz.
8: Senkor.
9: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
10: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
11: 9 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. Ve Zlíně dnes začíná Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež. Nabídne 300 snímků z rekordních 57 zemí. Zlín Film Festival potrvá do 3. června. Jde o největší a nejstarší festival svého druhu na světě. Fotbalisté Slovácka otočili vývoj úvodního utkání baráže o první ligu a zvítězili v Brně nad Artisem 4-1. Slovácko tak má výrazně blíže k udržení prvoligové příslušnosti. Potvrdit ji může v nedělní odvetě na svém stadionu v Uherském Hradišti.
4: Hokejový servis Hit Radio.
11: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne v 16.20. Na programu jsou i tři zbývající čtvrtfinále. Domácí vicemistři světa Švýcaři se utkají s obhájci bronzu Švédy. Norsko nastoupí proti Lotyšsku a Kanada si to v zámořském derby rozdá se Spojenými státy.
12: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
13: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Dneska nás čeká jasná a azurová obloha, odpoledne může být i skoro jasná a teploty mezi 20 a 23 stupni Celsia.
4: Hit Radio Vysočina.
0: Hezké dopoledne Vysočino, s vámi pokračuje Honza Hejda a z muziky už posílám skupinu Offspring.

0: Hit Rádiem Vysočina.
1: Dva pouhé dny nás dělí od dětské akce roku 2026, přátelé. Doufám, že na sobotu 30. května nemáte žádné plány, protože na tenhle den vaše děti rozhodně nezapomenou. Horácká aréna v Jihlavě a samozřejmě i její okolí se promění v jeden obrovský zážitkový park, ve kterém se už od 13. hodiny můžete těšit na akční zónu s vojenskou a policejní technikou, samozřejmě také na sportovní zónu, kde si můžete zahrát hokej, fotbal, baseball, florbal nebo si zacvičit se sokolem Jihlava. Nebude chybět ani gastrozóna, ve které uděláte dobře svému bříšku, tvořivé dílničky a kreativní workshopy nebo třeba prohlídka nové arény, včetně nově otevřeného běžeckého oválu na její střeše. A od 19 hodin si na svoje přijdou také rodiče. Vystoupí totiž populární kapela Oči a na velkoplošné obrazovce přímo před arénou nás čeká světová premiéra prvních dílů série s názvem Na dně. Myslím, že je všem jasný z toho, co tady povídám, že to bude skutečně nezapomenutelný den. Tak si to přijďte užít s námi. Už tuhle sobotu od 13 hodin.
0: Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát. Ty karty, které jsme měli.

0: Pěkné dopoledne, hladíte čtvrteční éter Hit Rádia Vysočina. Čtvrtek už je takový malý pátek, no a pátek to už je vlastně téměř víkend. Tak se v té práci ještě držte, věřte mi, že volno je tady vlastně lusknutím prstu. A aby vám to lépe uteklo, nabídnu vám další parádní hity. Za chvilku už třeba Alan Walker, nebo taky Miles Smith, tak užívejte, kamarádi.
1: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
3: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navážeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou.

0: knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
1: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
5: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Co se tady děje?
12: Co se chystá?
13: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
14: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
13: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

Devátá hodina, 33. minuta, vy posloucháte Hitrádio Vysočina a nezapomínejme ani na dnešní srdcovky Hitrádia, které nás čekají už po 12. hodině s kolegyní Káťou Pechovou. Těšit se můžete opět na ty nejoblíbenější hity našich posluchačů a jestli i vy máte nějaký milovaný song, který byste si chtěli nechat zahrát, určitě nám to napište a třeba zrovna na vás se usměje štěstí. A jednu ochutnávkovou srdcovku posílám i teď.

0: Posloucháte čtvrteční éter Hit Rádia Vysočina, přejeme všem nádherně strávené dopoledne, ač je u většiny z nás nejspíš pracovní, tak to hold musíme nějak přečkat, ale myslím, že pro lepší náladu se stačí mrknout z okna a to krásný počasí, který venku dneska máme, vám to hnedka všechno vylepší. K tomu přidám i další muziku, která tomu jenom přidá. Za chvilku třeba Kygo nebo taky Eva Farná, tak mějte příjemný poslech.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
3: Halo, halo, halo, halo. Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
4: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
5: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
7: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
8: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
9: Senkor.
10: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
11: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
10: Kaufland.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
14: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
15: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
16: Hit Radio Vysočina.
17: Zlepši si náladu.
16: Zlepši si náladu.

0: Je tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a pozor, v těchto chvílích dávejte na Pelhřimovsku v Humpolci, a to konkrétně v Žižkově ulici u křižovatky s Masarykovou, kde havarovalo osobní vozidlo s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, takže určitě počítejte s lehkými kolonami. Dále pak stále komplikace v obci Příštpo na Třebíčsku. Bouralo tu osobní auto s nákladním, tak rozhodně počítejte s omezením. A stále také opatrně na Havlíčkobrodsku mezi Letčí nad Sázavou a Hněvkovicemi, kde bourali dva osoba. Tady zasahují záchranné složky a doprava tu zpomaluje. Tak držíme na vašich cestách palce, ať všude v pořádku dojedete. A jestli víte o dalších komplikacích, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vysočina Gladiators.
6: 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost Ala Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
10: 10 hodin, krátké zprávy a Kuba Bělak. Stát podle premiéra Babiše zvažuje pro uživatele kratomů zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Vedra a sucho trápí ve městech i volně žijící zvířata. Problémy mají hlavně mláďata, která kvůli horku často předčasně opouštějí hnízda a úkryty. Jak jim můžou lidé pomoct, říká za Český svaz ochránců přírody Petr Stýblo.
11: Té vody hlavně ve městech je málo, města jsou rozpálená, to zvířata prostě nemají kde pít, takže stačí položit misku s vodou někam na trávník, do parku, do stínu a okamžitě to zvířata využijí.
10: Misku s vodou mohou lidé dát pro ptáky i na parku. Policie v dolnorakouském okrese Baden řeší kuriózní případ. Zadržela muže, kterého podezírá z krádeže 170 párů dámských bot. Předpokládají, že je kradl schodeb od vstupních dveří do bytů. Policie zveřejnila fotky bot a hledá jejich majitelky. Čeští hokejisté mají před sebou klíčový zápas světového šampionátu. V Curychu je dneska čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To ale bude v roli velkého favorita. Zápas začne 16:20.
12: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Jak se u nás říká, dneska by to šlo. Venku krásně jasná obloha, která odpoledne může být i skoro jasná, a k tomu teploty 20 až 23 stupňů Celsia. To je paráda, co?
8: Hit Radio Vysočina.
0: Příjemné dopoledne Vysočino, s vámi pokračuje Honza Hejda a z muziky už posílám Dua Lipu.

Teď už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla jsi mi z nebe.

0: co se děje na Vysočině.
1: Už dnes vás v Třebíči čeká akce Cesta za čistým vzduchem. V rámci ní máte vstup na městskou věž zdarma od 14.30 do 17 hodin a navíc si můžete nechat změřit hladinu cukru a cholesterolu v krvi. Sobotní den je pro nás všechny jasný, čeká nás dětská aréna s Hytráliem Vysočina, což je ten největší den dětí se spoustou zábavy, sportu, tance, soutěží i občerstvení. Startujeme už ve 13 hodin. A v neděli vás zvu na stadion na Stoupách v Jihlavě na další zápas amerického fotbalu, kde proti sobě nastoupí domácí Vysočina Gladiators a proti nim ostravští Steelers. Začátek je v 16 hodin, tak si přijďte zafandit i vy.
0: Vysočina, tady jsme doma.

0: Pohodové dopoledne přejeme, vyladíte čtvrteční éter Hit Rádia Vysočina a už za malou chvíli si povíme, s jakou skvělou vychytávkou přišli inženýři ve Švédsku. Asi by mě ani nepřekvapilo, kdybychom to tu za chvíli měli i my. Nicméně počkejme si na to, do té doby vám nabídnu třeba Damiano Davida nebo taky Miley Cyrus, tak mějte krásný den.
1: Hit Rádio. Hit Rádio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
6: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
8: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
9: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
10: A tava!
11: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
12: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Leko šunku Marína 100 gramů za 19,90 a Milku čokoládu při koupi od 2 kusů za 27,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart.
14: Senkor.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu.
2: Čas duše léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duše léčí,

Desátá hodina, 35. minuta, vy posloucháte Hit Radio Vysočina a věřte nebo ne, ve Švédsku konečně zavedli něco, po čem volají už dlouhodobě po celém světě. V kinech, respektive na toaletách v kinech, totiž nainstalovali takové malé televizory do podlahy, aby diváci nepřišli ani o kousíček filmu, i když je během něho zavolá příroda. Nicméně Švédi nejsou žádní průkopníci v tomhle, jelikož jako první s tím přišli Švýcaři, takže jako potlesk, ale zase ne tak úplně velký. Nevím, jak je tam pošefenej ten celý systém, jelikož v kinech se promítá hned několik filmů najednou, takže asi jen můžete doufat, že vám tam poběží zrovna ten váš. Každopádně znám spoustu lidí, kteří na toaletě tráví více času, než je zdrávo. To je podle mě ideální krok pro ně. Dost možná si nebudou kupovat lupeny přímo do sálu, ale rovnou na tu mísu. Aneb, jak spojit příjemné s užitečným?

0: Krásné dopoledne, hladíte vlnu s Hitrádiem Vysočina, tohle byly Imagine Dragons a jenom připomínám, že už v příští hodince budeme hrát o rodinnou vstupenku do zábavního parku Robinson tady u nás v Jihlavě. Tak pozorně poslouchejte, ať znáte vítěznou odpověď. Za chvilku už další hity, tak užívejte.
1: Hitrádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hitrádia je připraven k odletu.

0: ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
1: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
10: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
12: Do Penny dorazila Polštářová zoo. Navíc fakci, meruníky balené 500 gramů za 39,90 a mistrovská dušená šunka řezníkův talíř 100 gramů za 19,90. Penny.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
0: Hit Radio Vysočina.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Máme tu nejlepší dopravní servis na Vysočině a pozor, v těchto chvílích dávejte stále na Pelhřimovsku v Humpolci, a to přesně i v Žižkově ulici u křižovatky s Masarykovou, kde havarovalo osobní auto s nákladním. Blokovaný je jeden jízdní pruh, takže projíždějte opatrně. Dále pak máme pořád komplikace v obci Příšt po Natřebícku. Bouralo tu osobní auto s nákladním, tak rozhodně počítejte s omezením a stále také s opatrností projíždějte na Havlíčkobrodsku mezi Letčí nad Sázavou a Hněvkovicemi, kde bourali dva osobáky. Tady zasahují záchranné složky a doprava tu čím dál tím víc zpomaluje. Tak přejeme šťastnou cestu všem, ať už míříte kamkoliv, a jestli víte o dalších komplikacích, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
3: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
4: Senkor.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
7: Čerstvé jako z Kauflandu.
8: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
10: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot dnes oproti včerejšku opět o desítky haléřů klesly. Litr benzínu zlevnil na maximálních 44 korun a 16 haléřů. Naftu pak čerpací stanice mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 85 haléřů za litr. Minister dopravy Bednárik vyzval obce, aby ověřili, zda nemají pozemky pro nízkorychlostní vážení kamionů. Cílem je zlepšit odhalování přetížených vozidel, která ničí infrastrukturu a představují bezpečnostní riziko. Po jednání s ministrem o tom informovalo Sdružení místních samospráv. Letiště v Hradci Králové o víkendu zaplní letadla i tisíce návštěvníků. Letošní aviatická pouť nabídne letecké ukázky, historické stroje i připomínku významných výročí českého letectví. Pokračuje předseda správní rady Josef Piňos.
11: Máme tady historický letoun DC-3, Dakota, transportní vojenský letoun americký, který se podílel na vylodění vojáků v Normandii. Co je opravdu velkým tahákem, je Eurofighter Typhoon, dvoumotorová stíhačka.
10: Aktuální informace o aviatické pouti jsou k dispozici na webu i facebookových stránkách akce. Fotbalovým reprezentantům dnes začne závěrečná příprava na mistrovství světa. Na pražský sraz před nedělním přípravným utkáním s Kosovem povolal trenér Koubek 29 hráčů. První trénink je čeká odpoledne na Strahově.
12: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Předpověď na dnešní odpoledne potěší asi úplně každého, očekáváme stále jasnou oblohu, případně může být i skoro jasná, ale to není nic, co by nám komplikovalo život. No a co se týká teplot, ty se budou pohybovat mezi 20 a 23 stupni Celsia.
1: Hit Radio Vysočina.
0: Nádherné dopoledne Vysočino, s vámi pokračuje Honza Hejda a z muziky už posílám za malou chvilku Divokýho Billa. A nezapomínejme na to, že každou chvíli budeme hrát o rodinnou vstupenku do zábavního parku Robinson tady u nás v Jihlavě. Jestli se po signálu dovoláte jako první, myslete na to, že na ostrov zábavy si sebou přibalíme opalovací krém. Tak to mějte na paměti.

0: Užijte si rodinné centrum Robinson.
1: Kdo si užije výlet na ostrov zábavy, už víme, protože na drátě už máme Monču z Jihlavy. Monču, ahoj, slyšíme se dobře?
2: Ahoj, slyšíme se dobře.
1: Já tě nebudu napínat, položím ti rovnou soutěžní otázku, která zní, co si na ostrov zábavy Robinson zabalíme sebou?
2: Opalovací krém.
1: Myslíš, že to bude opalovák?
2: Myslím si, že to bude opalovák.
1: No tak to riskneme a pojďme se o tom přesvědčit.
0: Vítejte na ostrově zábavy. Vítejte v rodinném centru Robinson.
1: Je to přesně tak, Moni, je to opalovací krém. Já ti gratuluji k rodinné vstupence do Robinsona. Chodíte tam pravidelně, nebo to bude vaše premiéra?
2: Chodíme tam, neříkám, že pravidelně, ale děti tam jako chtějí chodit, takže dá se říct, že často.
1: Já jsem se chtěl zeptat, že děti to tam asi milují, že?
2: Ano, děti to tam milujou, takže si myslím, že to bude pro ně takovej hezkej dětský den.
1: No to nepochybně, to nepochybně. Ono se tam, že jo, zkamarádíš, uděláš si tam známý, nejen ty jako maminka, ale děti samozřejmě tam budují vazby a určitě se skvěle baví.
2: Určitě.
1: Tak jsem rád, že jsem vám dneska mohl udělat takovouhle radost. Užijte si to, pozdravuj děti a měj se krásně, ahoj.
2: Děkuju moc, mějte se hezky, ahoj.
1: No a pro vás tu, přátelé, bude příležitost zase příště, tak držíme palce. Hit Radio Vysočina.

0: Ladíte dopolední Hitrádio Vysočina, přeju všem pohodový čtvrtek a už za chvíli vás pozvu na dnešní večerní hudební speciál, protože takhle, přátelé, určitě se na to máte na co těšit, protože zabrouzdáme do vašeho mládí, tak si na to určitě počkejte a do té doby nabízím třeba Rehaba nebo taky Avril Lavigne, tak mějte příjemný poslech.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
3: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
2: Kaufland.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
6: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
7: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
8: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Fajn.cz.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře.

0: Eurojackpot. Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
3: Já.
2: Protože jsou spolehlivé?
3: Já, natürlich.
2: A se zárukou na 5 let zdarma?
3: Já, sicher.
2: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Já dám 2-1 jenom.
5: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
6: jsi říkala? Stojím si za tím.
5: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
6: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
4: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
6: Správnej?
4: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
5: Ty blá.
6: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
4: No tak kdo, jo, to je pravda.
6: Ježiš, pane bože.
4: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
5: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
0: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9

0: 11. hodina, 34. minuta, vy posloucháte Hit Radio Vysočina. Já už jsem vykoktanej, očividně se už na mě podepisuje, že i já bych potřeboval nějaký to volníčko. Holt jsem si zase po delší době zažil, co to znamená mít během vysílání takzvaný brain freeze, jak tomu dneska mladí říkají. Nicméně, pryč od špatného a vzhůru k lepšímu, jelikož i dneska vás po 18. hodině čeká naše Hit Radio Classic, kde si hrajeme ty největší hity 80. 90. ale i milénia. Je to takovej super pestrý balíček, díky kterýmu se vrátíte do vašeho mládí, když jste to ještě rozjížděli na dýzách. Tak v 18 hodin na značkách a náš playlist bude samozřejmě připraven. A tady už je jedna malá ochutnávka. Snap na Hit Radio Vysočina.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální Sputnik.

0: Na Hit Rádiu Vysočina nám dohrál Marek Ztracený, my přejeme příjemně strávené čtvrteční dopoledne, dost možná také dobrou chuť k obědu, a protože nás od 12. hodiny dělí přesně 18 minut, tak ode mě to už bude pro dnešek vše. Díky, že jste s námi byli i dnes, do éteru už za chvíli posílám skupinu Coldplay, s vámi se loučí Honza Hejda a my se uslyšíme zase příště. Tak se mějte hezky a ahoj!
1: Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Ušetřete až 54 000 korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 000. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
10: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
11: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
12: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
13: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
14: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
15: Senkor.
16: Kaufland.
17: Jsou tady.
16: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
18: Jsou tady.
16: Řekni to všem!
3: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
16: Jsou ještě tady?
19: Jsou tady.
1: Hit Radio Vysočina.
20: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na D1 směrem na Brno pozor na požár dodávky na kilometru 170, zasahují tam hasiči. Opatrně i na Pelřimovsku v Humpolci v Žižkově ulici u křižovatky s Masarykovou. Tam se srazilo osobní auto s nákladním. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Chceš si nechat zahrát hit podle sebe? Každou středu večer hrajeme na přání. Svůj hit si objednej na webu hitradio.cz. Hitradio.cz.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Otevřeli jsme novou Evropskou ulici, důležitou spojnici s novým dopravním terminálem. Ten společně se správou železnic otevřeme už 24. června. Nová Evropská zlepšuje příjezd i příchod k nádraží a navazuje na nové kolejiště nebo výpravní budovu. Od 29. června začnou k terminálu jezdit také trolejbusy. Jihlava tak získává moderní dopravní úzel, který pohodlně propojí vlaky s další dopravou.
4: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
5: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
0: On air.
2: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Už dnes budou jasné podmínky programu Nová zelená úsporám. Společně je představí odpoledne premiér Andrej Babiš s ministrem životního prostředí Igorem Červeným. V březnu vláda uvedla, že na program bude možné čerpat bezúročný úvěr a přímou dotaci získají jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Češi častěji trpí obezitou a cukrovkou. Všeobecná zdravotní pojišťovna nabízí projekt Prevence na předpis. Ten má pomoci se změnou životního stylu ještě dříve, než se objeví vážné zdravotní problémy. Vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
7: Lidem s nadváhou, počínající obezitou nebo prediabetem, kteří změnou životního stylu mohou zabránit rozvoji chronických onemocnění, nabídne až 8 000 korun na pohybové aktivity a nutriční poradenství.
6: Pokud se projekt osvědčí, chce ho VZP zavést plošně pro celou republiku. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Vysočině včera opět padaly teplotní rekordy, zaznamenalo je 5 stanic, a to na Třebíčsku, Pelřimovsku a na Jihlavsku. Nejtepleji bylo opět v Třebíči, kde naměřili 29,9 stupně Celsia. Doplním, že v Česku padaly teplotní rekordy 5. dnem v řadě a nejtepleji bylo včera v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili 31,9 stupňů.
0: Hokejový servis Hit Radio.
8: České hokejisty dnes čeká na mistrovství světa klíčový zápas. Čtvrtfinále, ve kterém vyzvou Finsko. Soupeř je velkým favoritem a pokud by naši neuspěli, byla by to zároveň rozlučka kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Češi ale věří, že mohou uspět a postoupit tak do víkendových bojů o medaile. Čtvrtfinálový duel Česko-Finsko se hraje v Curychu. Zápas začne v 16:20.
9: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
10: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Dnes na Vysočinu dorazilo příjemné ochlazení, odpoledne v maximech naměříme do 23 a provázet nás bude skoro jasná obloha a skoro jasno bude i zítra a teploty do 26.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne vám všem. Ano, srdcovky jsou tady s vámi dnes Kateřina Pechová a věřte mi, je to skvělý. Máme před sebou naprostou skvělou nálož songů, na který jste možná i třeba zapomněli. A teď je ten čas, kdy si je připomenem. Kylie Minogue, Captain Jack, Richard Miller, taky Elton John, ale teď už italská zpěvačka Gala. Určitě znáte její slavný song Freed from Desire. My si dáme ale jednu její jinou úspěšnou eurodancovou skladbu a to je Come into my life. Ano.
0: Hit Radio Vysočina.
1: Vydáváme se do roku 1997 a věřím, že se ten výlet užijete.

0: Jo, Eurodance prostě frčel. Gala Come Into My Life jako první dnešní srdcovka na Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: V těch budeme samozřejmě pokračovat. Teď je tady jedna, která má za sebou vlastně neskutečný příběh. Elton John vydal v roce 89 baladu Sacrifice. Jo? A nic moc, hele, nedařilo se jí, prostě ne. No ale potom jí začal naprosto masivně a šíleně hrát DJ Steve Wright v rádiu. A ona se chytla. A logicky, ten song je totiž fantastický, takže ji potom Elton John ještě jednou vydal v roce 1990 a reálně se tak tenhle song stal vůbec prvním solovým singlem Eltona Johna, který dobil první místo britské hitparády. Což je jako skvělý. Je to to znamení, že to prostě nemáte vzdávat. A když to náhodou nevyjde na poprvý, tak to vyjde na podruhý. Elton John a Sacrifice jako naše druhá dnešní srdcovka.

0: je věc můj.
1: Nebude to lehké, Richard Miller na Hit Radio.
2: Největší hity,
3: největší srdcovky.
1: Ano, další dnešní srdcovka, v podstatě už legendární song o složitosti rozchodu a lidských vztahů z alba s názvem 33. Pokračujeme dál z té melancholie, se teď ale podíváme opět na trošku veselější rytmy, protože Captain Jack, to je prostě král toho, jak vám hudbou zvednout náladu. A důkazem je i jeho song Iko Iko, který v sobě skrývá původní songy z New Orleansu, akorát on to vzal po svým. Jo, pěkně Eurodance, vojenský pochod, do toho trochu věřím, že se vám to bude líbit.

0: Kylie Minogue, Confined in Me. Posloucháte Hit Radio.
1: Srdcovky Hit Radio.
0: A ano, to byla téměř poslední srdcovka dnešního dne. Song, který hudební kritici často označují za jeden z nejlepších momentů v celé diskografii Kylie Minogue. Chápu, nejsem odborník, ale i tak s tím můžu souhlasit. Ještě jedna srdcovka nám ale zbývá. A vy moc dobře víte, jaká. Ta vaše. Jo, teď je ten čas, abyste napsali na 777-937-777, jaká je ta vaše srdcovka, co byste teď chtěli slyšet z éteru, jaký je ten song, který vám třeba vždycky zvedne náladu, nebo jenom připomene nějakou unikátní zkušenost, zážitek, cokoliv. Napište 777-937-777, budu se těšit. Do té doby třeba Kejtou a John nebo Daša.
1: Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako mega show. Dětská arena s Hit Radiem Vysočina v Jihlavě se blíží. V sobotu 30. května si užijeme uhorácké multifunkční arény. Technika, sportovní a zábavné zóny, dílničky, workshopy a k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská arena s Hit Rádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90. Až do

0: 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Mironet, nová dvojka a Shop Roku fandí Česku.
3: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
2: Když fandění, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
5: Haló. Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
7: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
8: Senkor.
9: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Kate a John, Turn the Lights Off, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A je to to. Čas na poslední dnešní srdcovku a ta je ta vaše, jo. A díky moc za všechny vaše krásné zprávy. Nejradši bych vám všechny ty přání splnila, ale vždycky to může být jen jeden. A já jsem se rozhodla, že dneska uděláme radost Hance. A hned pochopíte proč.
2: Ahoj, my máme dneska s přítelem 5letý výročí. A on má rád, nebo nejradši, písničky od Johnnyho Cashe, tak bych tě ráda poprosila, jestli by byla možnost dnešní páté srdcovky od tohoto zpěváka, že by to příteli udělalo radost, oni poslouchají rádio v práci. Ahoj, Hanka.
0: Tak jo, to je asi dobrý, ne? 5letý výročí, tak jim to budem přát. Zdravíme Davida do práce, doufám, že ti teda Johnny Cash opravdu udělá radost. Samozřejmě doufám, že radost udělá vám všem, tak si ho užijte.
3: I hurt myself today.

0: Klára Soler, posloucháte Hit Radio. A co? Jak jste si užili ty tropy? To bylo ostrý, co? Příprava na léto, protože údajně nás čeká fakt jako hustý léto, ačkoliv slibujou to vždycky, pak to úplně nedopadá, jo. Ale uvidíme. Má být fakt vedro, teď jsme si to lehce oskoušeli, ale dneska už dobrý, že jo? Tohle je totiž třeba za mě osobně taková ta ideální teplota. Jo, je jako hezky, můžete jít v kraťasech, sedět na sluníčku, ale neroztejkáte se. Jo, prostě můžete na tom sluníčku fakt sedět a je vám příjemně, trošku pofukuje větřík. Schválně, jestli si to taky tak užíváte. Vy, co teď třeba máte i volno a sedíte někde venku na sluníčku s kafíčkem, můžu vás poprosit, můžete si to užívat za nás, za všechny. Díky. Ať už jste v práci, v autě nebo doma, do uší za chvíli Miraj nebo Taylor Swift.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
5: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Zručné ruce, chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Boschákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytréhlavydojihlavy.cz. chytréhlavydojihlavy.cz.
9: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
10: Kaufland.
11: Jsou tady.
10: Jsou tady.
12: Jo, jsou tady.
13: Jsou tady.
10: Řekni to všem.
13: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
10: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
15: Klikni!
16: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
17: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
16: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
17: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
16: Když vysavače,
17: tak Mironet. Klikni dvakrát.
18: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
19: Senkor.
20: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 30. května budeme ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury. Happyplant.cz.
1: Hit Radio.
21: Víš, jak chutná hokej? Jako sevřené ruce. Jako napjaté ticho. Jako výbuch radosti po gólu. Užij si to naplno s hokejovým servisem Hit Radia. Hokej je lepší s Hit Radiem.
11: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Ella Henderson na Rodeo Mental, posloucháte Hit Radio těsně před 13. Za chvilku Lady Gaga nebo třeba Roxette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku v Příštpu na místní cestě stále pozor na srážku osobáku s nákladním autem a opatrně i na cestáře, kteří pracují na mnoha místech, včetně dálnice D1 směrem na Prahu. Na kilometru 101 je tam uzavřený pravý pruh. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc, než si myslíte.
4: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
5: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
3: 13. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Projekt Klíšťata ve městě sbírá data o jejich výskytu po celé zemi. První výsledky ukazují, že na klíšťata často narážíme nejen v lese. Další místa, kde se s nimi často potkáváme, popíše mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová.
4: Zhruba 30% klíšťat bylo hlášeno z prostředí lesů a zhruba 30% pak pocházelo právě ze soukromých zahrad. Další zhruba 9% z chat a chalup a zhruba 11% z městských parků.
3: Více informací najdeme na webu klíšťata ve městě.cz. Stát zvažuje pro uživatele kratomu zvýšit věk na 21 let nebo ještě více regulovat prodej. Odborníci z různých oborů se u kulatého stolu na úplném zákazu neshodli. Zástupci policie a lékařů ho podpořili, zatímco odborníci na závislosti varovali před růstem černého trhu. Viktorie loni po 13 letech sesadila z prvního místa žebříčku nejoblíbenějších dívčích jmen Elišku. Ta skončila druhá. Sofie byla stejně jako v roce 2024 třetí. Mezi chlapeckými jmény, která rodiče vybírají nejčastěji pro své narozené děti, dál vede od roku 2011 Jakub. Za ním následují Matyáš a Jan. Teď ještě pohled k nám.
5: Obchvat v Třebíči stále budí vášně. Většina účastníků při projednání záměru kritizovala trasu. Nelíbí se jim, že to nebude obchvat, ale průtah městem a že povede přírodně cennými údolími. Obchvat vedený dál od Třebíče už ale dříve odmítly obce, kterých se záměr dotýkal. A doplním, že stavbu připravuje ředitelství silnic a dálnic.
6: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
5: Odpoledne bude na Vysočině skoro jasno, teploty do 23 a mírný vítr, v noci to spadne na 8 až 5, v údolích i ke 3 stupňům a zítra opět sluníčko a teploty do 26.
7: Přeju vám všem krásné odpoledne. Za chvilku si společně budeme číst. K tomu samozřejmě ty úplně nejlepší hity. Lady Gaga, Roxette, a teď už One Direction, Story of My Life. Tak se to užijte.

0: Kouzelnice Lady Gaga, Abrakadabra na Hit Radio. A ano, je na čase zařídit vám nějaký to čtení na léto. Je to tu. Další kolo, další šance vyhrát si kompletní kolekci knížek, což je 10 knih od Lizy Reganové v hodnotě 5000 korun. Je o co hrát, ty příběhy jsou skvělý. Jediný, co musíte udělat, je dobře poslouchat příběh, respektive úvod, který vám přečtu, a správně uhádnout, jestli je to skutečné nebo smyšlené, jestli to odpovídá tomu, o co v té knize jde, nebo jsme si to vymysleli. To už je na vás. Připravte si telefony, musíte pak volat na 800 937 937 a teď jdeme číst. Jak hluboko musí Josie Quinnová kopat, aby našla pravdu? Detektiv Josie Quinnová se těší na poklidnou večeři se svým přítelem Noahem u jeho matky. Když k ní však přijedou, najdou ji za domem na zahradě, bez známek života a s ústy plnými hlíny. Během vyšetřování se objevuje spousta záhadných fragmentů a stop, se kterými si Josie tým neumí poradit. Je možné, že by se Noahova matka, laskavá a spořádaná kolet, zapletla do zločinu? Ano. Noahova matka byla hlavou drogového kartelu, který zásoboval opiáty celý Denton. Pod maskou dokonalé hospodyňky a zbožňované ženy řídila celou síť dealerů, což se jí nakonec krutě vymstilo. Pátý díl série Pohřbené kosti. Tak co? Je tohle pravda? Nebo je to lež? Volejte na 800 937 937.
1: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Trilery Lisy Reganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.

0: Romantika podle Kelly Clarkson, posloucháte Hit Radio a my hrajeme o čtení na léto. Konkrétně o celou knižní sérii od Lizzy Reaganové o detektivce Josie. Jo. A já jsem vám opět přečetla jeden tady úryvek textu, jo, představení toho vlastně konkrétního dílu. Dneska to byl díl pátý Pohřbené kosti. No a jeden z vás má šanci teď vyhrát těch 10 knih, jo. Pokud by to měl špatně, máte šanci na telefonu. Karel, Karle, ještě jednou ahoj, jak se máš?
1: Ahoj, teď už dobře.
0: Teď už dobře, co se změnilo?
1: No, dovolal jsem se, podařilo se to.
0: Tak to jsem ráda, to mám strašnou radost. Ještě samozřejmě ten jeden důležitý úkol, a to správně odhalit, jestli tenhle příběh byl pravda nebo lež. Takže myslíš, že byla ta maminka Josie šéfkyní drogovýho kartelu, nebo je to výmysl?
1: Já doufám, že je to výmysl, že tohle už je moc, takové sci-fi.
0: Mm-hmm. Karle, čteš rád?
1: Abych pravdu řekl, já nečtu vůbec, ale mám manželku, ta čte hodně, tchýně, její maminka, ta ještě víc snad. Jo, takže tohle udělá obrovskou radost, pokud to vyjde.
0: Karle, tak to je super. Pač, ty si doma neskutečně šplhneš, byl to samozřejmě výmysl.
1: Jo.
0: Samozřejmě to hloupost, no a maminka paní Colette Frelejová nikdy nebyla zločinec. Pravdou bohužel je, že ji opravdu někdo zavraždil na zahradě jejího domu a celý to temný tajemství vy doma budete moct odhalit, Karle, to je dobrý, veď?
1: Super.
0: Ještě jo. Jednou moc gratuluju, zůstaň mi.
1: Děkuju.
0: Na telefonu, za chvilku se slyšíme, ahoj.
1: Ahoj.
0: No a další šance. Zase zítra, tak si to nenechte ujít.
2: Bezpečnost má zelenou od Kooperativy. A neb kyberbezpečnost pro každého.
3: Zvoní vám telefon, na displeji vidíte číslo své banky a někdo vás varuje, že vaše peníze jsou v ohrožení. Právě tak začíná klasický rafinovaný podvod, který zneužívá strach a autoritu. Jak se nenechat vmanipulovat do pasti, nám řekne zástupce policie České republiky Ondřej Penc.
4: Ano, útočníci dnes dokáží napodobit oficiální telefonní čísla. Ale nezapomeňte, že banka ani policie po vás nikdy nebudou chtít hesla, PIN kódy nebo převody peněz. I hned zavěste a zavolejte na oficiální číslo své banky. A hlavně se nenechte tlačit do časové tísně.
3: Děkujeme a celý krizový manuál na ochranu svých úspor najdete na bezpečnostmazelenou.cz.
5: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
6: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
5: Čerstvé jako z Kauflandu.
7: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu stavba.

0: Kavmat. Právě teď. Suchý beton ST Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
4: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
5: Divadlo nechodí po horách. Divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, jedna sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
6: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
7: Senkor.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Kunín mléko polotučné v Byla klubu za 8,90 a meloun vodní se sníženým obsahem semen 1 kg za 24,90. Byla. To dobré začíná u nás.
9: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pitbull a Mark Anthony, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Prosím vás, dámy, nechybí vám boty? Může se stát, že třeba postrádáte nějaký pár bot. Pokud taky mají, prosím vás, rakouští policisté, ty totiž teď provedli velkou dobovní prohlídku u jednoho lupiče, který se specializoval právě na dámské obutí. Našli u něj 170 párů bot. To je sen každý ženský mít doma 170 párů bot, jo. Tak tenhle pán je doma měl, asi nevím, jestli je nosil teda. Každopádně schraňoval je poctivě, většinou je kradl třeba jako schodeb domů a tak dále. Rakouská policie teď vystavila fotografie těch bot na svém webu, aby se našly majitelky, aby jim ty boty mohly vrátit. Což je hezký, jen já vlastně nevím, jestli bych takový boty ještě chtěla zpátky. Jo, což jako je samozřejmě na uvážení každé majitelky, pokud jsou to drahý boty, chápu, ale jsou tam i prosím sešlapaný tenisky. Já by mě zajímalo, na co on je potřeboval. Ale to se bohužel asi nikdy nedozvíme.

0: Endless Day a Verona, posloucháte Hit Radio. A je teplo. Jo, léto dorazilo. Věřím, že jsme všichni tak nějak poměrně šťastní z toho, protože to taky sebou přináší jednu fantastickou slast. Zmrzlina. Zmrzlina k létu patří. Někdy i k zimě, ale v létě je prostě nutná, jo. A pokud si kupujete domů takový ty vaničky, zmrzliny nebo pixličky, prostě čím víc, tím líp, tak mám tip, jak tu zmrzlinu skladovat. Docela mě to samotnou překvapilo, ale když ji budete v mrazáku skladovat vzhůru nohama, víčkem dolů, jo, tak se vám tam nebudou na té zmrzlině dělat takový ty ledový krystalky. Údajně teda. Já to ještě musím vyzkoušet, já jsem se to dozvěděla teprve dneska. Jestli třeba někdo takhle už zmrzku skladujete, tak dejte vědět, potvrďte, jestli je to pravda, ale jako vypadá to, jako že jo, no, tak zkuste. Pokud vám teda ta zmrzlina vydrží, že ji musíte jakoby schovávat na druhý den jenom.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
2: Já dám 2-1 jenom.
3: Aha. A ty Jasmin, stojíš si za tím, co
4: stojím
3: jsi říkala?
4: Stojím si za tím.
3: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
4: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
2: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
4: Správnej?
2: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
3: Ty bláho.
4: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
2: No tak kdo, jo, to je pravda.
4: Ježiš, pane bože.
2: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
3: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko, Finsko a fandíme!
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
7: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
8: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
9: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
10: Tak dobře poslouchejte.
9: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
9: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
10: Budete viset 101 metrů nad zemí.
9: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
11: Maminko!
10: Prostě pořádnej adrenalin.
9: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
14: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
13: Kaufland.
15: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
17: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
18: Jihlaváci. Dospěláci už to mají leto za sebou, my ale rozhodně nekončíme. Ve čtvrtek 28. května od 17 hodin pořádáme nábor do přípravy. Přiveďte svou naději na stadion FC Vysočina a nezapomeňte, společně jsme silnější.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
11: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
19: Já.
11: Protože jsou spolehlivé?
19: Já, natürlich.
11: A se zárukou na 5 let zdarma?
19: Já,
11: sicher. Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Drive-by, posloucháte Hit Radio těsně před 14. hodinou, za chvilku Jeleni nebo Alanis Morissette, teď už aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Řidiči pozor na D1 směrem na Prahu, na kilometru 93 stojí u Krajnice porouchané nákladní auto a ve směru na Brno se zdržíte v koloně, tvoří se mezi kilometry 95 až 98. V místě je uzavřený pravý pruh. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky Pro Bazén. www.proxim.cz.
3: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
4: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
7: Vysočina Gladiators. 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost A la Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
8: I'm Ariana Grande.
9: It's Hozier.
10: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
11: On air.
12: Online.
11: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
13: 14. hodina, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. Mimořádnou schůzi sněmovny požadují opoziční starostové Piráti a TOP 09. Důvodem je střet zájmu premiéra Andreje Babiše. Šéf STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství, aby jeho úřad přestal vyplácet dotaci holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmu předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet. 72 hodin manuál ministerstva vnitra s radami, jak se připravit na krizové situace. Ten si přečetlo alespoň prolistovalo 83% lidí, kterým dorazila. Zhruba 43% uvedlo, že se dozvěděli něco nového a 31% získalo pocit osobní odpovědnosti za svou přípravu. Pokračuje sociolog Martin Převrátil.
14: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, když se to týká potravin, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mi doma, jak se technicky vybavit. Jsou to drobnosti, ale jsou důležité.
13: Manuál byl do domácností rozeslán loni na podzim. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana Jan Hraběta. Bylo mu 680 let. Mezi jeho nejvýznamnější role patří Správcová v Lijavci, Praotec Čech v českém Praotec Čech a také účast ve filmech Vesničková středisková nebo Vratné láhve. Zahrál si také v televizních seriálech Bylo nás pět, Horákovi nebo Ohnivý kuře. Teď ještě pohled k nám.
1: Fotbalový klub FC Vysočina dnes pořádá náborový trénink. Uskuteční se od 17 hodin na hlavním hřišti stadionu v Jiráskově ulici. Zaměřený je na děti ročníku narození 2020-21. Přijít mohou kluci i holky. Budoucí hvězdy tady budou mít možnost učinit svůj první fotbalový krůček a jako bonus bude pro každého připravené malé překvapení.
15: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
1: Dnes si od veder na Vysočině trochu odpočineme, v maximech naměříme do 23, ale zítra už to půjde zase nahoru, to naměříme až 26 a po oba dny bude nebe téměř vymetené. Krásné odpoledne vám všem, s vámi Kateřina Pechová a jelibo nepopulární názor máme už za chvíli. Teď už ale za vámi, do každého koutku Česka, kdekoliv se zrovna nacházíte, míří Coldplay a jejich Clocks. Tak si to užijte a hezké odpoledne.

Don't you worry, child. Swedish House Mafia, posloucháte Hit Radio. A je to tu. Další nepopulární názor. Píšete nám, co je podle vás takový nepopulární názor tady u nás, v naší společnosti. Ten dnešní, no jsem zvědavá, jak se k tomu postavíte, jaký budete mít nejenom názor, ale taky zkušenosti s tím. Dnešní nepopulární názor zní: když na svatbě utratíte víc než za auto, možná už neplánujete lásku, ale festival. Co? Je to drahý, že? Ano, to fakt už teď není legrace, protože samozřejmě ještě v rámci té touhy, nejenom po té pozornosti, ale hezkých fotkách, že jo, to se protáhne, prodraží, je to náročné. Jedni moji známí takhle plánovali velkou svatbu, měli to mít asi za 3 týdny, když spočítali veškeré náklady, zjistili, že jsou na 0,5 mega, což je spousta peněz, jo, takhle vyhodíte půl míče za 1 odpoledne, to není úplně hezký, tak se nakonec rozhodli jeden večer, zrušili to, přesunuli to o 2 týdny dřív, udělali z toho oběd, utratili za to asi 50 tisíc a byli strašně nadšení. A mají z toho radost jako doteďka, nechybí jim to. Takže co si myslíte? Jaký na tohle máte názor? Pojďte se podělit, případně měli jste třeba vy takovouhle obří svatbu, nebo jste naopak sáhli po nějaké té trošku, řekněme, rozumnější, levnější variantě. Pište, posílejte hlasovky 777-937-777. Jak to máte vy s předraženou svatbou? Ano nebo ne? K tomu to nejlepší pro vaše uši. Za chvíli Alanis Morissette a tohle je skupina Jelen, Touha a pláč.

0: Ironic, Alanis Morissette na Hit Radio. Ironie, ano, často si to můžeme říct třeba u takového toho svatba za půl mega a stejně se po roce rozešli. To tady řešíme v rámci nepopulárního názoru, že pokud je ta svatba dražší než vaše auto, je to dost možná zbytečný festival. Vy píšete svoje názory na tohle a vlastně se poměrně dost shodujete. Třeba Jana píše, my se vzali na radnici, pak měli oběd s rodinou a odpoledne nás kamarádka nafotila v lese za restaurací. Spokojenost na všech stranách a nestálo nás to téměř nic. Hele, skvělý, skvělý. Martina třeba posílá hlasovku.
1: Manžel jsme se brali před 3 rokama a měli jsme svatbu úplně jednoduchou. Upekli jsme prase, vzali jsme se na radnici. Bylo to nejlepší rozhodnutí, které jsme to udělali. Protože nám nestálo o to udělat show, ale vzít se. Když to bylo tak něco, jsme naprosto spokojení. Takže za mě určitě není potřeba mít obrovskou svatbu, hlavně když se ty dva mají rádi.
0: V tom je všechno, jo? Láska, upečený prase, já myslím, že tam nemohlo nic chybět. Pak jsme tady měli třeba Markétu, která píše, vdávala jsem se před 25 lety, klobouk dolů, a to byly jiné ceny než dnes. Měli jsme skromnou svatbu, 14 svatebčanů. Podle mě to není o pompéznosti hostiny, důležité je užít si ten jedinečný den a pamatovat si ho. Obří oslava a velké výdaje na svatbu nám štěstí v životě nezajistí. To je pravda, to je pravda. Nevím, jak je to s tím zapamatováním si toho dne, teda to může být těžký samozřejmě v rámci všech těch přípitků, ale je to tak, jo. Pak píše ještě Martina, první svatba veliká, cca 50 lidí, 50 tisíc, ale už je to dávno. No a druhá svatba loni, dvojitá v létě ve 4. Navzájem jsme si to odsvědčili, nikdo o tom téměř nevěděl, druhý den jsme to oznámili na grilování a zavolali rodinám. Nejlepší řešení, hele, to je geniální, to je prostě geniální, jo, nic za to nedáš, dobře se najíš a seš vdanej, ženatej. Za mě fantastický, pište dál, co si myslíte o předražených svatbách. 777 937 777.

0: Rosé a Bruno Mars, posloucháte Hit Radio. Řešíme tu nepopulární názor o tom, že prostě když je svatba dražší než vaše auto, tak je to možná moc, jo. Každopádně ano, spousta z vás, vlastně většina jste se shodli, že je to možná trošku zbytečný, jo. Teď třeba tady přišla skvělá zpráva od Radka. Před 12 lety mě stála svatba 250 tisíc, o dva roky později mě stál rozvod 2,5 milionu. Jo, takže hele, zbytečně, to nemá smysl to přehánět s těma penězma, nemá smysl. Pojďme si to dnešní téma z drahých svateb uzavřít jednoduchou otázkou, kterou poslal Štěpán. Rozumím, že někdo chce velkou svatbu, ale na druhou stranu není lepší ty peníze použít jako základ na hypotéku? A má pravdu ten chlapec.
1: Hit Radio. Hit Radio. Co když vrah není zahradník, ale úplně někdo jiný? Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži Čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
2: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
3: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
4: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil a navíc cenově dostupná. Již od 5999 korun. Koupíte na senkor.cz. Senkor.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
7: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
10: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte.

0: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
1: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Getasia, posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. A dneska, hlavně bojovné, 16.20 se postavíme opět na led a naši kluci musí porazit Finsko. Já věřím, že to zvládnem. Máte nějaký tipy, jak by to mohlo dopadnout? Jako, myslím si, že to nebude jednoduchý zápas. Finsko je teď taková neprůstřelná zeď, ale to nevadí. My si skulinku najdem, Červenka to dá levou zadní, víme, jak on to umí, jo. Já jsem si pro vás připravila pár zásadních věd, který budem dneska křičet, jo. Ještě před zápasem. Suomalaiset itkevat. To je, prosím vás, Finové budou plakat, jo. Suomalaiset itkevat. V průběhu zápasu budeme křičet Check it ovat parhaita. To znamená, Češi jsou nejlepší, jo. Check it ovat parhaita. To si zapamatujete. No a na konci potom budeme volat Mevojtime, Mevojtime. Což znamená, vyhráli jsme. Já věřím, že když se naučíme jazyk našeho protivníka, že to pomůže. A vy nezapomeňte, 16.20 na místech a budeme fandit.

0: Mark Ember na Hit Radio, krásné odpoledne. Máte doma želvu? Možná zvláštní otázka, ale to mě fakt zajímá. A je to želva poslušná nebo utíkací? Protože jedna paní z Anglie teď ztratila želvu, jo. Respektive ta želva se zaběhla, jakkoliv to může znít komicky. 8 měsíců po ní nebylo vidu ani slechu. Vypadalo to v podstatě, že se želva vydala na nějakou dlouhou výpravu. Tak prosím vás, po těch 8 měsících je našli na poli 300 metrů od domova. Nevím, jak se to může stát, ale víme, že jak se želva špatně hledá, že jo? Tak našli, to je důležitý, takže bacha na vaše želvy, ať vám neutíkají. Zítra už s vámi opět Jirka Pelnář. Krásné odpoledne všem, za chvíli třeba Luis Capaldi.
1: Hit Radio. Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
15: Já.
14: Protože jsou spolehlivé?
15: Já, natürlich.
14: A se zárukou na 5 let zdarma?
15: Já, sicher.
14: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a na dálnici D1 na kilometru 116 ve směru na Prahu. Dejte pozor na porouchané nákladní auto v pravém pruhu, na místě je policie. A pozor taky na kolony mezi kilometry 88 až 90 a mezi kilometry 112 až 116 ve směru na Brno. Ještě varování z Jihlavska, v Urbanově bourala dvě osobní auta, tak i tam opatrně, dobře dojeďte, a pokud i vy máte nějaké informace, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
5: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5 999 korun v prodejní síti Planeo.
6: Senkor.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
1: On air.
8: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
9: Je 15 hodin, jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Jméno Eliška už po 13 letech není na prvním místě nejoblíbenějších dívčích jmen. Předstihla ji Viktorka, třetí pak byla Sofie. Mezi chlapeckými jmény nadále vede Jakub, za ním následuje Matyáš a Jan. Dnes o tom informoval statistický úřad. Švédsko daruje Ukrajině 16 starších Gripenů. V první fázi prodá Kyjevu až 20 nových strojů. Ukrajina, která se pátým rokem brání ruské agresi, bude tento nákup financovat z již schválené půjčky Evropské unie. Informovali o tom agentura Reuters a AFP. Hongkong poprvé předstihl Švýcarsko a stal se tak největším centrem zahraničního bohatství na světě. Slavný evropský bezpečný přístav pro investice tento trend zřejmě nezvrátí, protože asijská centra včetně Hongkongu a Singapuru rostou rychleji. Píšou o tom novinky CZ.
1: Hokejový servis Hit Radio.
9: České hokejisty dnes na mistrovství světa v Curychu čeká čtvrtfinálová bitva proti Finsku. To bude v roli velkého favorita. Pokud ji naplní, půjde zároveň o rozlučku kouče Radima Rulíka s reprezentační střídačkou. Zápas začne ve Swiss Aréně v 16:20. Tak držíme palce.
10: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
11: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Jdeme se podívat na počasí. Odpoledne bude na Vysočině panovat skoro jasná obloha, teploty do 23 stupňů a mírný vítr. V noci to spadne na 8 až 5, v údolích i ke 3 stupňům. A zítra opět sluníčko a teploty do 26.
1: Hit Radio Vysočina.
12: Markéta o tom počasí mluví, jak kdyby přicházela zima.
0: No, mě zase no, koukám na ty 3 stupně, no to je hrozný.
12: To je příjemný, konečně v noci se dá dýchat, aspoň ještě stále.
0: Dá se vyspat, viď?
12: Dá se vyspat. No tak doufáme, že hlavně máte připravená fandítka, protože 16:20 to přijde dneska čtvrtfinále Česko-Finsko. To budeme sledovat, za chvilku se o tom pobavíme. Teď už

0: Damiano David, Next Summer, no tak léto tady už s námi vlastně, i když je jaro. 15 hodin 9 minut k tomu, přejeme hezké čtvrteční odpoledne a dneska tedy hokejové. Vlastně hodina a 10 minut do startu čtvrtfinále mistrovství světa v hokeji, zápasu Česko-Finsko, 16:20, Češi se museli tedy přemístit do Curychu, což je nemilé, Emile. Ale snad
1: dobrý. Že to může jako rozhodit,
0: no,
1: myslíš?
0: No, myslím, že to cestování není úplně jako příjemný, no, ale doufám, že to nerozhodí. Co myslíš ty, Marke?
1: No, já věřím, že ne, že dneska to přinese nějaký ty bodíky a pokud už fandové taky ladí formu, protože už máme po 15. hodině, tak si myslím, že by to mohlo být fajn.
0: 33% sázkařů věří Česku, 57% věří Finsku. To je jenom, ale to jsou sázkaři. Jo. Já třeba za časy taky sadím. A ještě jsem nikdy nic nevyhrál.
1: No, manžel taky teda. A teď mi říkal, že jsme na nule, jako v tom jeho sázení. Že nejsme ani v mínusu, ani v plusu, jsme na nule. Je to dobrý, jako ta byla.
0: Myslíš, že je to dobrý, když ti řekne, hele, jsme na nule.
1: No, to nezní úplně dobře. Říkám, tak čemu to je, to sázení, jako když jsme na nule?
0: My potřebujeme rekonstruovat barák a ty mi řekneš tady, že jsme na nule.
1: Tak takhle by to nešlo, takhle ne.
0: A tak co dneska? Dneska to otočí, dneska to hecne, jo?
1: No, to doufám.
0: Budeme fandit samozřejmě už za hodinu a tady našim hokejistům, Cyril.

0: co se děje na Vysočině.
1: Jdem se na to podívat. V sobotu oslavíme ve velkém den dětí, a to v dětské aréně Zitrádiem Vysočina u Horácké multifunkční arény v Jihlavě. Program startuje ve 13 hodin. Probereme to podrobněji ještě v téhle hodině. No a v Jihlavě se o den později bude hrát americký fotbal. Domácí gladiátoři z Vysočiny vyzvou v neděli Ostraváky. Duel na stadionu na Stoupách začne v 16 hodin. A ještě předtím můžete vzít děti třeba do zoo, i tam se totiž bude slavit Den dětí.
2: A těch akcí je víc než dost. Další najdete na našem webu hitradiovysočina.cz, tak si to pořádně užijte.
0: Vysočina. Tady jsme doma.
3: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
4: Kaufland.
5: Jsou tady.
4: Jsou tady.
6: Jo, jsou tady.
7: Jsou tady.
4: Řekni to všem.
8: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
4: Jsou ještě tady?
9: Jsou tady.
10: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
11: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď. Suchý beton ST-Line 3D C25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
12: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
13: Haló, haló, haló, haló. Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN. Komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN. Vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneinn.cz.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
17: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
18: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
19: Co se tady děje?
1: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
0: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.
15: Hit Radio.
13: Aj.

0: Tak na Hit Rádiu Vysočina, takhle o půl čtvrté, přejeme hezké čtvrteční odpoledne. Já jsem se vlastně před chvilkou vrátil z Pelhřimova, se musím pochlubit.
1: No,
0: tam je krásně.
1: Ty jsi tam měl vlastně podívat, do čeho jdeš, viď?
0: Já jsem se jel kochat Pelhřimovem, ne, moje ségra měla dneska slavnostní předávání maturitního vysvědčení.
1: Hezky, tak hlavně, že uspěla, že to má za sebou, gratuluju.

0: Bylo to krásný. Ty ses mě ptala hned, jak jsem přijel, jaký to bylo, tak jsem říkal, až skoro slzičku jsem uronil, ale nemohl jsem, byl jako, jsem chlapem,
1: no,
0: bráchou.
1: Já bych to nevydržela, no, mě by slzičky určitě tekly. Než jsem chlap, já si to můžu dovolit si poplakat.
0: To je jasná věc, a já myslím, že i chlapi, ne, co?
1: Určitě, můžou. A při takovýchto situacích si myslím, že proč ne?
0: Jo.
1: No, ukázat tu lidskost, tu citlivost vaší.
0: Půjdeme si zabrečet do kostela, tam to mimochodem měla, moc hezký, fakt moc hezký. A já bych jako takhle chtěl všem maturantům vlastně pogratulovat, protože postupně se to takhle bude dít.
1: Jejda, takže... já to mám ještě úplně na paměti.
0: Já myslím, že tobě taky mám pogratulovat.
1: No, mě taky, já jsem taky zvládla maturitu asi před 20 lety.
0: Takže gratulujeme i Market, gratulujeme vám všem, co jste to zvládli. A všem maturantům takhle jsme vybrali tady z Markéty jeden speciální hit, protože jedna věc, která se tam dost často dneska opakovala, tak byl fakt, že začíná tak trochu jiný život.
1: Ano.
0: Jo. It's my life.
1: Yes.
0: Doktor Alban na Hit Rádiu Vysočina a taky ochutnávka toho, co nás dneska čeká po 18. hodině, protože se blíží další Hit Rádio Klasik a ty největší pecky let 80., 90. a milénia. A doktor Alban se právě může řadit mezi ty fenomény 90. let. Prostě bez něj by ty 90. nebyly takové, jaké byly. Tak pojďme na to všem maturantům It's My Life na Hit Rádiu Vysočina. Zdravíme. Ahoj.

0: Vysočina krátce před 3/4 na 4. Meteorologové prý nemají dobré zprávy, co se týče počasí. Tak,
1: Máro, pojď do nás, řekni nám to.
0: Já to mám říct.
1: Řekni to.
0: Já jsem to chtěl nechat na tobě.
1: Ty jsi to chtěl nechat na mě.
0: Nechci být poslem špatných zpráv, jo. Ale dneska jsem četl, že počasí se v Česku dramaticky změní. A oni to dokážou vždycky tím titulkem jako opravdu
1: vydramatizovat.
0: A nabustit.
1: Jako to teda umí.
0: A teď koukám na tu předpověď počasí a mají pravdu.
1: No a co tam bude? Tak dramatickýho.
0: Tam to bude hodně dramatický. Hlavně hodně s deštěm.
1: To kecá ten tvůj telefon. Když on tam má Marek v tom telefonu samej mrak a samej déšť.
0: Jo, já tam, bylo to vypadá, jak kdyby mělo přijít tsunami.
1: Hele, ale zas naopak jo. No. Já myslím, že ten déšť, jestli to je ta změna počasí, že tohle je naopak dobrá zpráva pro všechny ryby.
0: Rybář
1: pro
0: všechny, tvůj bude
1: ano,
0: spokojený.
1: Ten bude, hele, ten si to vysnil tam, ten potřeboval do 3 týdnů, aby zapršelo a ejhle, 3. týden je tady, bude pršet, takže se mu to splnilo. Podzemní voda, zásoby se doplní a zemědělci budou taky jásat, takže ale, úplně paráda.
0: Takže všechno, spokojenost, klid, relax, za chvilku Sigma Rosalyn.
2: Rádio. Dámy a pánové, připoutejte se prosím. Prázdninový speciál Hit Rádia je připraven k odletu. V našem letadle zbývá obsadit poslední místo. Řekni nám, které to je a dovolená z Invy za 40 000 je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Rádiu.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ, váš soubor.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
6: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 kilometrů, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavská24mtb.cz.
7: Ušetřete až 54 000 korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 000. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
8: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
11: Klikni!
12: Mironet, nová dvojka Ashoproku přináší...
11: Mova S70 Ultra Roller. Robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
12: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
11: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
12: Když vysavače,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Kaufland.
14: Jsou tady.
13: Jsou tady.
15: Jo, jsou tady.
16: Jsou tady.
13: Řekni to všem!
16: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
13: Jsou ještě tady?
14: Jsou tady.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Účast na hazardní hře může být škodlivá a je zakázána osobám mladším 18 let.
18: Česká loterie Megamaxa slaví první narozeniny. Tak
14: tak si vsaďte plný tiket a jste ve hře o 200 mega. A pak můžete s trochou štígra slavit každý den jinak. Megamaxa. Česká loterie vždy o plných 200 mega. A bez háčků. Losujeme už dnes.
18: Hit Radio Vysočina.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

energie do čtvrtečního odpoledne nabíjejte Sigma Nobody to Love na Hit Radio Vysočina. Za chvilku 16. hodina, blíží se další aktuální zprávy, taky mrkneme na silnice. No a do té celé samozřejmě další hity. Na malý okamžik Miles Smith a nebo právě teď Dermon Kennedy Kiss Me. Tak hezké odpoledne.

0: Jdeme na nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Jihlavsku v Urbanově bourala dvě osobní auta, pozor na to. A opatrně taky na dálnici D1 na kilometru 124,5 ve směru na Prahu. Stojí tam porouchané osobní auto na krajnici. Tak přejeme šťastnou cestu a jestli i vy máte nějaká upozornění z cest, tak vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Hezké léto plné pohody u vody vám přeje Jan Kroupa, majitel rodinné firmy Proxim, český výrobce bazénové chemie značky pro bazén. www.proxim.cz.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku!
5: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny!
4: Když fandění, tak Mironet!
5: Klikni dvakrát!
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
7: Překáží vám doma vysloužilé drobné elektrospotřebiče? Tak právě ty patří do červených kontejnerů. www.červenekontejnery.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
10: Hezké odpoledne, v 16 hodin jsou tady krátké zprávy a Klára Zemanová. Ceny pohonných hmot půjdou od zítřka mírně dolů. Benzín se bude moci prodávat maximálně za 43 koruny a 58 haléřů. Nafta naopak za 40 korun a 26 haléřů za litr. Stropy se teď v obou případech snížily. Ministerstvo financí je vyhlašuje v cenovém věstníku. V Česku pátým dnem v řadě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji včera bylo v Jihomoravské Strážnici, kde naměřili bezmála 32 stupňů Celsia. Dnes bude o něco chladněji, na víkend se pak ale znovu oteplí. V Jihoafrické republice zabavili na hranicích syntetické drogy v přepočtu za více než miliardu korun. Policie našla více jak 700 kg metakvalonu používaného pro výrobu drogy Mandrax fungujícího jako sedativum. A tři čeští tenisté zabojují v pátek o postup do osmifinále Roland Garros. Jakub Menšík narazí v Paříži na nasazenou osmičku Alexe de Minaura z Austrálie. Turnajová desítka Karolina Muchová se utká se Švýcarkou Jill Teichmanovou a Marie Bousková pak vyzve světovou osmičku Rusku Miru Andrejevovou. Organizátoři zveřejnili program na svém webu.
11: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: A co se počasí týká, tak nejnižší noční teploty klesnou na Vysočině na 8 až 5, v údolích až ke 3 stupňům. Zítřek nám pak přinese teploty do 26 a obloha bude převážně jasná nebo jen s průhlednou oblačností a panovat bude taky jen slabý vítr.
12: Hit Radio Vysočina. Mára a Markéta s vámi po 16. hodině opět zdravíme na celou Vysočinu, no a za chvilku trochu zopakujeme, co nás čeká v sobotu od 13. hodiny u Horácké arény. Ano, dětská arena s Hit Radiem Vysočina. Bude tam toho hodně. Tak připomeneme a vy si napište do kalendářů sobota od 13. hodiny. Teď další hity Lost Frequencies a nebo právě teď Ed Sheeran, tak hezké odpo.

0: už je v sobotu.
1: No co, jako mám na to říct? Vy?
0: Co mám na to říct, je to prostě v sobotu.
1: To uteklo.
0: Ano, od 13. hodiny Dětská arena s Hitrádiem Vysočina a bude tam neskutečně nabitý program. Komplet ho najdete na našem webu, případně na webu Horácké multifunkční arény. Mrkněte taky na Událost, jednoduše ji najdete na Facebooku jako Dětská arena s Hitrádiem Vysočina, ale můžeme vypíchnout hlavní pódium show, která se opravdu nezastaví. Celý den tam bude na co se dívat, desítky vystoupeních od taneční škol, Nardance, Hočpoč a tak dále, přes sportovní exibice až po herce z Horáckého divadla. Samozřejmě náš Míla Řezníček, taky jeho speciální program, hry, soutěže.
1: Večer potom nebude chybět ani hudební a filmový program.
0: Ano.
1: A ještě tady mám jedno takové upozornění pro šoféry. Tolstého ulice bude prosím pěkně od soboty od 6. zhruba ranní uzavřená. Takže tam počítejte s tím, že tudy neprojedete asi až do 10 do večera a taky se tam bude pohybovat hodně návštěvníků v ten den, tak buďte opatrní tam.
0: Bude to velký, bude to mega a moc se na to těšíme.
2: Dětská arena s Hitrádiem Vysočina. Sobota 30. května od 1. odpoledne u Horácké multifunkční arény. Generálním partnerem je Kronošpan. Světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan. Stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz. Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku. A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.

0: Rehab na Hit Rádiu Vysočina po 4:45. Hezké odpo, no tak týmy už nastupují aktuálně na ledovou plochu na zimáku v Curychu. Ano, Finsko-Česko zápas už za malý okamžik, za minutku necelou odstartuje. Tak budeme fandit. Market říkala, že už i doma má připravená fandítka, aby mohla...
1: Vlajky připravený, všechno připravený, tak všechno můžeme jít na to.
0: Budeš stíhat tak třetí třetinu, veď si myslím.
1: No, asi jo, ale budu poslouchat i Rádio Vysočina, protože no, ty to tam budeš všechno říkat, že jo?
0: No, stoprocentně, hele.
1: Tak fajn.
0: Buďte u toho s námi, pokud nemůžete koukat, budeme přinášet ty důležité informace. A za chvilku Benson Boone, anebo Pink.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A Kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activy kefír v Bila klubu za 21,90 a Nescafe Dolce Gusto od 3 kusů za 109,90 za kus. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinnetou a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
9: Zručné ruce chytré hlavy, neváhej, pojď do Jihlavy. Společnost Bosch v Jihlavě významně rozšiřuje svůj tým. Hledáme seřizovače, obsluhy CNC, střídače, navažeče a další. Neboj se změny a staň se Bošákem. Získáš stabilní příjem a nejvyšší mzdu v dané profesi na Vysočině. Smlouvy přímo u firmy Bosch nebo přes agentury práce. Detaily najdeš na webu chytrehlavydojihlavy.cz. chytrehlavydojihlavy.cz.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Datart. Senkor.
12: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupon platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
13: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
14: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
15: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: It's beautiful, things that I've got. Benson Boone na Hitrádiu Vysočina o 16:30. Teď tady čtu, že Češi znovu objevují krásu dovolené doma. Když jsem to čet úplně poprvé, tak mě napadlo, co by ne, a vždyť je to jako i dost jako finančně zajímavý, že jo?
1: No tak než se někam plahočit, že jo, tak prostě ty peníze necháme v České republice. Máme tady spoustu krásných míst. Já jsem se teda dočetla, že nejčastěji se Češi chystají do Jihočeského, Jihomoravského a Moravskoslezského kraje. Ale pozor, jako nic takového, nesouhlasím, protestuji.
0: Ano, chceme, aby
1: na Vysočině.
0: Jo, pojďte se podívat, jak je to tady krásný. Ostatně my přímo z Vysočiny velmi rádi trávíme dovolenou na Vysočině.
1: No,
0: to by byla zajímavá statistika. Kolik lidí z Vysočiny tráví dovolenou na Vysočině? Jak to máte letos s dovolenou? Klidně nám dejte vědět, napište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37. Market říkala, že ještě neví, jestli se chystá někam pryč, nebo
1: a
0: ne.
1: A Marek už ji má za sebou.
0: Marek už má, já už, mám, už jsem videovolontovaný.
1: Ne, tak já tě klidně někam ještě pustím, jestli chceš.
0: Už mě nikam nepouštěj.
1: Takhle by to mělo být doma.
0: Posíláme další hity Leony anebo John Newman na Hit Rádiu Vysočina právě teď. Tak hezké odpoledne. No,

0: Lásky Kapradí na Hit Rádiu Vysočina, 16:40, k tomu sledujeme hokej, čtvrtfinále mistrovství světa v ledním hokeji. Finové vedou 1-0.
1: Je to tak. Chvíli jsme nedávali pozor a už tam máme bránku.
0: 7:33 zápasu, Sakari Manninen.
1: Já jsem se do toho nechtěla pouštět, protože ty jejich jména jsou...
0: Sakari Manninen. Tak sakra, sakary, to jsme nechtěli.
1: To teda ne.
0: Alex Warner nebo Flipside už za chvilku a fandíme dál.
2: Hit Radio. Hit Radio. Nehledejte ztracenou kartičku do knihovny. Vyhrajte zásobu knih na celé léto. Poslouchejte Hit Radio i odpoledne mezi 13. a 15. hodinou a vyhrajte v soutěži čtení na léto kompletní kolekci thrillerů Lisy Reaganové v hodnotě 5000 korun. Stačí odhadnout, jestli je její příběh pravdivý.
3: Od mizejících dívek až po dotek osudu. Thrillery Lisy Reaganové jsou jeden napínavější než druhý. Vydává Grada.
4: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
8: Navštivte Autech SRO, vašeho autorizovaného prodejce vozů Hyundai v Havlíčkově Brodě.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x 0,5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
15: Senkor.
16: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
17: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
18: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
19: Čerstvé jako z Kauflandu.
20: Hit Radio. Když led hoří pod bruslemi, rodí se ty největší momenty. Rychlost, tvrdost, euforie. Prožij mistrovství světa s hokejovým servisem Hit Radia. Mega hokej, mega emoce. Hokej je lepší s Hit Radiem.
21: Global Payments. Ať u vás zákazníci můžou platit kartou na platebních terminálech nebo platební bráně. Kvalitní služby za férové ceny. Více na globalpayments.cz.
22: Hit Radio Vysočina.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Alex Warner na Hit Rádiu Vysočina za 8 minut 17 hodin a blíží se náš biják a věřte nebo ne, dneska v něm hrajeme o 4 lupeny do multiky na Cinestar. Pořádná dávka. Tak po 17. hodině mějte telefony při ruce. Tady už

0: Je to nejlepší dopravní servis na Vysočině a na Jihlavsku. V Urbanově bourala dvě osobní auta. Pozor na to. A na dálnici D1 ve směru na Brno se zdržíte v koloně, která se tvoří od kilometru 176. Tak hlavně v pořádku dojeďte a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš, do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
4: Vysočina Gladiators. 31. května na stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na stoupách. Partnerem zápasu je společnost A la Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
5: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
8: Jsou tady další krátké zprávy v 17 hodin a Klára Zemanová, hezké odpoledne. Umělou inteligenci v práci využívá 38% zaměstnanců. Oproti loňsku je to dvojnásobek. Vyplývá to z letošního průzkumu agentury Ipsos. Firmy údajně s rozvojem umělé inteligence nestíhají držet krok. Chybí jim jasná pravidla a bezpečné prostředí, ale i systematické vzdělávání, které by umožnilo AI skutečně efektivně využívat v praxi. Hasiči loni zasahovali u téměř 1300 požárů souvisejících s nevyhovujícím stavem komínu. To je nejvíce za poslední 4 roky. Celková škoda po požárech komínu naopak meziročně klesla. V roce 2025 byla kolem 115 milionů. Informovali o tom hasiči. V Rakousku je v izolaci člověk se symptomy možné eboly. Dotyčný se vrátil z Ugandy. První test však infekci nepotvrdil a čeká se na výsledky druhého rozboru. Napsala o tom dnes agentura APA. S ebolou se potýká také Kongo. Nákazu je možné porazit, podle Světové zdravotnické organizace je ale zapotřebí okamžitě jednat. Guatemala a Spojené státy americké plánují společné vojenské operace proti drogovým gangům. Uvedl to dnes deník The New York Times. Dohodu však zatím ani jedna země veřejně neoznámila. Jednalo by se o rozšíření vojenské kampaně administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Latinské Americe.
9: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
0: Právě za námi jdeme na počasí a také zítra si na Vysočině užijeme prosluněný den s teplotami do 26 stupňů. Víkend nám pak přinese jak slunce, tak ale i mraky a přehánky a objevit se může i bouřka, no tak uvidíme.
10: Hit Radio Vysočina. Co taky uvidíme, co je ve hvězdách, jestli ještě otočíme zápas s Finskem.
0: Jestli dáme gól, viď?
10: Jestli dáme gól, jestli dva, ne-li tři.
0: Tři dáme, ještě.
10: Dáme. Prohráváme 2-0 s Finskem v rámci čtvrtfinále, fandíme dál, s Markéce loučíme, ahoj.
0: Je to tak, mějte se krásně, užijte si blížící se víkend.
10: Ano, a za chvilku už o 4 lupeny v našem bijáku.

0: Biják. No jo, je to tady. 4 lupeny do multikina Sinestar na telefonu, 1 Pepa od Havlíčkova Brodu. Pepo, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kolik vás tam je? Seš tam opravdu sám?
1: Nejsem, mám tady poradinku, dceru.
0: Poradinku, dceru. Kolik je dceři?
1: Dost.
0: Dobře. No tak jo, Pepa prozradil, že sleduje hokej, byl na kole, ale že to kolo bylo lepší než ten hokej, tak já doufám, že zvítězí dneska ten biják. Tak jste tam ready?
1: No, snažíme se, uvidíme.
0: Jo, dobře, jdeme na to, tady je dnešní filmová ukázka za 4 lupeny do multikina Sinestar.
2: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
3: To je státní hymna, ty vole.
2: No jo, vlastně, státní hymna, teď. Já jenom, že ji nehráli tak dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Tak.
1: No?
0: No, jako souhlasíme s tím, že jo? Delší čas jsme zase neslyšeli státní hymnu. Teda v rámci toho hokeje.
1: Tak si myslím, že si to nejsou samotáři.
0: Říkáš samotáři?
1: Tady mi raději, že tak snad jo. Nevím.
0: Jasně. Nevím, ale říkám samotáři.
1: No.
0: Naši hokejisti by potřebovali být na tom ledě aktuálně takový trochu samotáři, aby se to aspoň jako srovnalo na 2-2.
1: Třeba by je polili živou vodou.
0: Polili živou vodou. No tak uvidíme, jestli tebe zasypeme 4 lupeny do multikina Sinestar. Říkáš samotáři?
4: Jo.
0: A sypou se! Hele, jo!
1: Výborný.
0: Ty z toho pepování nemáš tak velkou radost, protože jsi to nevymyslel, jo? Ale věřím, že ten, kdo to jako trefil, tak ten z toho radost má. Jasný. Dcera, jo, pomohla.
1: Jasný.
0: Jo. Tak vezmeš dceru a koho? Půjdete na dvakrát.
1: No, to nevím. Uvidíme.
0: Uvidíte. To ještě není vymyšlený.
1: A třeba půjdem s manželkou a dcera s přítelem.
0: No, a je to vymyšlený, no. Ještě, no. Hele, v kině, OK, ještě nedávaj. Takže vyberete nějaký dobrý filmík, jo? No jo. Tak vydrž mi na telefonu, doladíme detaily, jinak gratulace, měj se krásně, užívej čtvrtek, jo. Ahoj.
1: Díky, ahoj.
0: No tak, vybráno, 4 lupeny rozdány. Samozřejmě fandíme českým hokejistům, to ne, že ne, já doufám, že to otočí, stále prohráváme s Finskem 2-0. Není ještě nic ztraceného, aktuálně druhá třetina, to se ještě všechno může otočit.
5: Biják, Hit Rádia Vysočina. We were

0: váma na Hit Rádiu Vysočina. Nedaří se nám v tom hokej, prostě ne a ne to zlomit. Aktuálně druhá třetina zápasu čtvrtfinále mistrovství světa Finsko-Česko, 25. minuta přesně, prohráváme 3-0. Ale jo, ještě je to stále hratelný, stále jo, tak fandíme i nadále. Za chvilku Nelly, Kelly Rowland, anebo taky Kamarád.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to na beton lítalo, je tu Stavmat. Právě teď suchý beton ST-Line 3DC25/30 za akční cenu. Vyrazte pro něj do nejbližších stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a churavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
5: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná. Pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
6: Kaufland.
7: Jsou tady.
6: Jsou tady.
8: Jo, jsou tady.
9: Jsou tady.
6: Řekni to všem.
9: Ano, naše nové značky jsou tu. Krivit, Silvercrest, Parkside, Livarno, Esmara. Trvale v nabídce. Nově v Kauflandu.
6: Jsou ještě tady?
10: Jsou tady.
11: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.
12: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
13: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
14: Ahoj, tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
15: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
16: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
17: Já.
16: Protože jsou spolehlivé?
17: Já, natürlich.
16: A se zárukou na 5 let zdarma?
17: Já, sicher.
16: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
18: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
19: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
18: Kaufland.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
4: Já dám 2-1 jenom.
2: Aha.
7: A ty Jasmin, stojíš si za tím, co jsi říkala?
10: Stojím si za tím.
7: A kolik to bylo? Připomeneme pro ty, kdo ladí až teď?
10: Jak jsem říkala, před vteřinou 3-1.
20: Dobře, tak kdo tipne správný výsledek, tak nás všechny zítra zve na snídaní.
10: Správnej?
20: No jasně, kdo tipne správný výsledek, no.
7: Ty bláho.
10: Tak naopak vy jeho zvete, ne? Ať to dává smysl pro něj.
20: To tak kdo, jo, to je pravda.
10: Ježiš, pane bože.
20: Prostě ten, kdo to uhodne, je pozván ostatními, takhle.
7: Davide, my jsme na nějaký jiný frekvenci tady dneska. Ale totálně. Takhle, 16.20, Česko-Finsko a fandíme!
21: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

hit přesně tak, jak se sluší a patří do toho čtvrtečního odpoledne na pohodu Nelly and Kelly Rowland na Hit Rádiu Vysočina přesně o 17:30. Lidé se prý na Vysočině vrhli na maliny, teda na ty samozběry malin, hlásí se plno, je opravdu o ně enormně velký zájem. A já se vlastně nedivím, já už jsem jako strašně dlouho neměl nějaký koláč, bublaninu, cheesecake z malin. Možná tak malinovou zmrzlinu, ale ta jde velmi daleko někdy od těch samotných malin. No tak pokud máte to štěstí a máte třeba doma maliny na zahradě nebo za barákem, tak vlastně tak trochu můžeme tiše závidět. Dejte si tu bublaninu, ne že ne. My posíláme další, ty Deep Blue Something, Lucas Estrada nebo právě teď Taylor Swift.

0: Lucas Estrada na Hit Radio Vysočina Close Your Eyes. Taky trochu přizavíráme oči před tím hokejovým utkáním Finsko-Česko. I když pravda, Češi teď střelili první branku, takže 1-3 prohráváme. Aktuálně druhá třetina, 37. minuta, čtvrtfinále mistrovství světa. Ještě není nic ztracený. Ještě věříme, ještě fandíme, ještě celá rozhodně ta poslední třetí třetina před námi. Bára Poláková taky, anebo Linkin Park už za chvilku.
1: Hit Radio. Hit Radio. Jihlava. Jedno místo, jeden den, miliarda zážitků. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina se blíží. V sobotu 30. května si to mega užijeme u horácké multifunkční arény. Technika, co tě vtáhne, zóny, co tě rozběhnou, dílničky i show na plný pecky. A večer, oči a světová premiéra seriálu Na dně. Buď u toho. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
2: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
3: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
4: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
3: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
4: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
5: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel, jedinečnou chuť nenahradíš, půl litru za 18,90 a Milka, zmrzlina, různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz? Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Exotické pokojovky od Matěje. Plně aklimatizované, silné a zdravé rostliny. Poradíme s výběrem a kompletní péčí. 30. května budeme ve Žďáru nad Sázavou v Domě kultury. Happyplant.cz.

0: www.vedro.cz. Vedro jako na Sahaře? Máme pro vás řešení. Mobilní klimatizace Senkor vás ochladí doma, v kanceláři i na chalupě. Přenosná, ovladatelná i na dálku přes mobil. Mobilní klimatizace Senkor již od 5999 korun v prodejní síti Planeo.
1: Senkor. Divadlo nechodí po horách, divadlo chodí po lidech. 5 premiér na velké scéně Horáckého divadla, 1 sezóna a na jejím konci muzikál Pretty Woman. Předplatné na divadelní sezonu 2026-27 v prodeji na www.hdj.cz nebo v divadelní pokladně. HDJ. Váš soubor.
2: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na dálnici D1 na kilometru 122 ve směru na Prahu pracují cestáři, tak tam opatrně kolem nich. A připomínáme taky uzavřenou silnici v Havličkově Brodě v ulici U Nové silnice. Tak přejeme šťastnou cestu, případně vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyota.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Otevřeli jsme novou Evropskou ulici, důležitou spojnici s novým dopravním terminálem. Ten společně se Správou železnic otevřeme už 24. června. Nová Evropská zlepšuje příjezd i příchod k nádraží a navazuje na nové kolejiště nebo výpravní budovu. Od 29. června začnou k terminálu jezdit také trolejbusy. Jihlava tak získává moderní dopravní úzel, který pohodlně propojí vlaky s další dopravou.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
3: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na komplexní renovaci rodinného domu z programu Nová zelená úsporám si bude možné bezúročně půjčit až 2 miliony korun. U bytů bude podpora 750 tisíc a nízkopříjmové domácnosti získají v programu Nová zelená úsporám Light dotaci až 400 tisíc korun. Ministr životního prostředí Igor Červený.
4: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
3: Příjem žádostí začne 25. června letošního roku. Policisté zasahovali v soukromém domově s pečovatelskou službou na Kladensku, kde žije zhruba 20 seniorů. Důvodem bylo podezření, že se o ně nikdo nestará. Na místě je stále zdravotnický dozor záchranářů. Den dětí se blíží a při této příležitosti vydal statistický úřad přehled nejpopulárnějších jmen dětí narozených v uplynulém roce. Mezi chlapeckými je vše při starém prvenství si udržel Jakub. Změny jsou mezi dívčími jmény. Elišku po 13 letech vystřídala Viktorie. Sledujeme hokejový šampionát, kde naši bojují s Finskem. Po druhé třetině stále prohráváme 1-3. Ve druhém odpoledním čtvrtfinálovém duelu vede Kanada nad Spojenými státy 2-0. Poslední třetina začne v obou případech za pár minut.
5: Únava, bolest, stres? Minus 150 stupňů restartuje vaše tělo za pár minut. Kryojihlava.cz.
3: Ranní teploty 9 až 5 stupňů v údolích kolem 2. V pátek pak čekáme jasno nebo skoro jasno až na večer přibývání mraku a oblačnosti. Nejvyšší odpolední teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28 a foukat má jen slabý proměnlivý vítr.
6: Krásný večer, doufám, že si užíváte čtvrtek, ještě tady spolu chvíli budeme sledovat hokej, ale hlavně budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a milénia. Fakt, přísahám, fantastický hity před námi, doufám, že jste ready.
7: Odstartujeme to stylově. Don't talk, just kiss. Right, set, fret. Jdeme na to!

Kim Wilde a Kambodža, posloucháte Hit Radio. Rovnou z roku 1981, ano, protože Hit Radio Classic je tady. Dáváme si to nejlepší, ty nejzásadnější hity z 80. 90. a taky milénia. No právě do milénia se elegantně přesuneme právě teď. Kapela, kterou zná asi každý. Myslím si, že je těžký neznat, protože jsou prostě velice profláklí a hlavně ty songy mají takový specifický kouzlo. A jeden z nich je před námi. Dámy a pánové, Coldplay znáte, že? A The Scientist asi taky.

0: Pet Shop Boys, Go West. Neskutečná věc a stále nás to baví, což je na tom krásný. Posloucháte Hit Radio Classic. Ano, teď se jenom skočíme podívat k hokeji, kdo třeba z vás je v práci, nemůže na to koukat, tak prosím vás, stále prohráváme 1-3, jo, takže žádný zatím šokující obrat se nekoná, ještě máme 11 minut, tak uvidíme, třeba to naši kluci ještě stihnou. Budeme doufat, uvidíme, ale co je jistota, jo, to vám můžu zaručit, jsou ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. A jedna taková naše skupina v těch 90. jo, zářila jako, a vlastně to zvládla po spoustu desetiletí, to záření. Lucie, no jasně. Do uší už za chvíli Skamenělý dítě, přidáše Blondý nebo DJ Oci.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Firemní akce s jedinečnou atmosférou v rodinném pivovaru Bernard v Humpolci. Čeká vás prohlídka pivovaru, škola čepování, vyhlídka na komíně a perfektní gastronomie v pivnici na Štokách. Spojte práci a zábavu tam, kde pivo vaří s láskou. Bernard, víc nepotřebuješ?
5: Klikni!
6: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
7: Mova S70 Ultra Roller, robotický vysavač, který uklízí i pečuje sám o sebe.
6: Ty odpočíváš, on maká za tebe.
7: Horká novinka v Mironetu za super cenu.
6: Když vysavače,
7: tak Mironet. Klikni dvakrát.
8: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
9: První ročník Gravel výzvy 13. června od 11 hodin v Jihlavě. Pro všechny, kteří chtějí poznat Vysočinu ze sedla kola. 60 km, lesní a polní cesty, převýšení a přírodní terén. Hobíci, sportovci i party kamarádů. 13. června v Jihlavě. Pořádají sliby chyby za podpory města Jihlavy. www.jihlavska24mtb.cz.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš na senkor.cz.
14: Senkor.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco, 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
16: Co takhle internet, který se neseká?
5: Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Hermé Houseband a DJ Otci Life is Life na Hit Radio. No a bohužel, hele, vy co fandíte hokej, no, teď dohráváme 20. minutu třetí třetiny, Finové zvýšili 4-1. Vypadá to, že pro letušek se s mistrovstvím světa rozloučíme, nevadí, nazbíráme síly, příště to bude lepší. Člověk to nesmí brát příliš poraženecky, že jo? Co je pozitivní? A jistota, jo, to vám můžu zaručit, přísahám, že vám budu hrát dál ty nejlepší hity z 80., 90. a milénia. Za chvilku Cool and the Gang, Celebration, typicky oslavný song, víkend za rohem, že jo, tak se to hodí. A teď No Doubt a Don't Speak, tak si to užijte.

0: Celebration Cool and the Gang, posloucháte Hit Radio. Bohužel, výhru v hokeji postup neslavíme, naši skončili, ano, prohráli jsme s Finskem 4-1, nedá se nic dělat, bude další mistrovství, my to zase brzo vyhrajeme, věřím tomu. Co je jistota, to jsou naše hity, za chvilku už s vámi bude Michal Pospíchal, já se pro dnešek loučím a rozloučím se stylově, docela další hity. Čekají nás třeba Sum 41, Irene Cara nebo Michal Penko. Už za chvilku.
1: Hit Radio. Hovoří kapitán Jasmin a letuška Michal. Toto je Last Call. Prosíme posluchače Hit Radia, aby se co nejdříve dostavili k odletové bráně společnosti Invia.
2: Čekáme jen na tebe. Řekni nám, jaké je tvé výherní sedadlo a dovolená za 40 tisíc je tvoje. Připoutej se prosím a vyhrávej každé ráno se snídaní šampionů na Hit Radio.
3: Na invia.cz najdete nejširší výběr last minute zájezdů se slevou až 60% od českých i zahraničních cestovních kanceláří na jednom místě. Rezervujte hned na invia.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
9: Dřív než začnou prázdniny, než zmizíš na dovolenou, než vypneš. Do Brna se vrátí MotoGP. Grand Prix České republiky. Už 19. až 21. června. Buď u toho, předprodej brzy končí. Vstupenky pořídíš na autodrombrno.com.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
13: A tava!
14: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
14: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.
15: Jsou s užitkovými vozy Opel jejich majitelé spokojení?
16: Já.
15: Protože jsou spolehlivé?
16: Já, natürlich.
15: A se zárukou na 5 let zdarma?
16: Já, sicher.
15: Spolehněte se na německou kvalitu a pořiďte si užitkový vůz Opel Movano, Vivaro nebo Combo. Nyní v akční nabídce.
17: Vůně bylinek, krása květů a jedinečná atmosféra. Květinová farma v Javorové aleji vás zve na víkend otevřených zahrad v Pelhřimově. Přijďte si užít den v přírodě a nahlédnout tam, kde vzniká krása. V sobotu 13. června od 9 hodin. Květinová farma, kde kvete krása. Květinovafarma.com.
18: Tankujte a nakupujte v Makro výhodněji. Do neděle u nás pořídíte kvalitní palivo za výjimečné ceny. Nakupte nad 1999 korun bez DPH a získejte slevu 2 koruny na 1 litr. Kupón platí do 3. června. Stavte se pro výhodný nákup i plnou nádrž. Více na makro.cz.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4. Nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Toyota z Vysočiny. Navštivte svého prodejce Toyota Vysočina a objevte jeho nabídku vozidel pro vás. Toyota Vysočina.cz, váš dodavatel Toyot.
1: Mironet, nová dvojka a šoproku fandí Česku.
2: Televize, projektory a fanouškovská výbava za nejnižší ceny.
1: Když fandění, tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Ušetřete až 54 tisíc korun na nové Mitsubishi ASX. Ano, slyšíte správně. Sleva až 54 tisíc. Mitsubishi ASX s bohatou výbavou a až 8letou zárukou. Navštivte prodejce Mitsubishi ještě dnes.
4: Vysočina Auto Group. Autorizovaný dealer značky Mitsubishi v Jihlavě.

Jo, jo, taky takhle zní čtvrtek. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Říká se, že čtvrtek je takový malý pátek, tak já doufám, že už máte pro dnešek dobojováno a ladíte nás teď někde na cestě domů. A pokud vám teď děláme společnost v práci, tak doufám, že vám to s námi pěkně uteče. Máme pro vás totiž nejzásadnější hity 80., 90. a taky z období raného milénia a do konce hodiny jich určitě ještě spoustu stihneme. Tak užívejte večer a díky, že jste si jako parťáka vybrali Hit Radio.

Hit Radio Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Radio. Hit Radio. Začne to jako den dětí a skončí to jako

0: k tomu pódium, které pojede od první chvíle. A večer koncert kapely Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina už 30. května. Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
1: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
2: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
3: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
2: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
3: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasvelt Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasveltauto.cz. Dasvelt Auto. Prověřené ojeté vozy.
5: Haló!
6: Haló!
5: Někdo může vidět jen prázdný prostor, ale my vidíme váš budoucí domov. Kuchyně IN, komplexní výroba interiérů na míru. Od prvního návrhu až po montáž posledního šroubku. Kuchyně IN, vaše jistota z Vysočiny. Navštivte naše studio v Jihlavě naproti nemocnici nebo na kuchyneIN.cz.
7: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.

0: Tohle byla 4,5 minutová lekce italštiny, obrovský hit roku 1986. Bello e Impossibile, to je věc, kterou jsme na Hitradio připomínali. Objevila se na desce Profumo zpěvačky Gianni Nannini a úspěch zaznamenal tenhle single nejen v rodné Itálii, ale i ve zbytku Evropy. Producentem téhle písně byl Connie Plank, to je postava, která stojí i za dalšími úspěšnými kousky. Pracovalo třeba s Ultravox. Teď zpátky do Čech. Připravenou máme kapelu, bez které si domácí scénu snad už ani neumíme představit. Slepic Pírka hrají MIG 21.
1: Vyplašený zajíc běhal po polích a pak našel smrt v pažích tetovaných. Kočovali ulicí a náměstích.

0: To je, panečku, nostalgie. Vybavíte si, kdy jste tenhle hit slyšeli naposledy? Ladíte Hit Radio, hudební speciál Hit Radio Classic, který nás pravidelně bere zpátky v čase a připomíná to nejlepší, co nám interpreti naservírovali v 80, 90 a miléniu. Hrajeme hity, které ovlivnily celé generace z nás. Hity, které jsme si objednali u DJ, když jsme chtěli řádit na tanečním parketu. Hity, při kterých jsme vytvářeli přátelství i vztahy. Tohle je Hit Radio Classic. Pěkný večer. Hit Radio.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 Kč. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
4: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
5: Senkor.
6: Milí čtenáři, ve starém pískovcovém lomu v Boskovicích opět ožívají mé dobrodružné příběhy.
7: A tava!
8: Přichází Vinetů a velkolepé divadelní představení pod širým nebem Poklad na Stříbrném jezeře. O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj alias Honza Koten.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz nebo v síti Ticketportál.

0: www.sport.cz.
1: Víte, že sen obvykle trvá mezi 5 a 20 minutami, ale naše akce 20% na všechno v prospánku trvá 4 dny. Vyberte si novou postel, matraci nebo polštář. Akce 20% jen od pátku do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Vysočina Gladiators. 31. května na Stoupách v Jihlavě. Fight proti Ostrava Steelers vypukne ve 4. Sezona amerického fotbalu je v plném proudu a na tebe čeká tentokrát Family Day. Plno atrakcí pro děti i rodiče a samozřejmě nejlepší a nejtvrdší fotbal v Česku. Přijď podpořit Gladiátory 31. května ve 4 v Jihlavě na Stoupách. Partnerem zápasu je společnost A la Café. Prodej, servis a pronájem kávovarů.
1: Senkor jede a ty taky pojedeš. Pořiď si skútr, koloběžku s dvěma motory, odpruženými koly a dojezdem až 65 kiláků. A když bude asfalt nuda, klidně to ohni na lesní cestu. Senkor skútr koupíš v prodejní síti Planeo.
2: Senkor.
3: Znervozňují vás stoupající ceny energií? Už nemusí. Přejděte k ČES a zafixujte si nízkou cenu elektřiny i plynu. Teď je ten pravý čas. Na ČES se můžete spolehnout. Dlouhodobě. Přesně, jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: I'm Ariana Grande.
5: It's Hozier.
6: Ještě 60 minut jenom hitů z 80. 90. a milénia. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Michal Pospíchal, dobrý večer.

0: Tak tohle je opravdová klasika, ostatně posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic Rally Erasure. Ty nejlepší hity minulosti pro vás máme nachystané taky do dalších minut. Bon Jovi stojí za písničkou Runaway a o slovo se přihlásí i Culture Beat. Zpátky na taneční parket nás vezmou s hitem Anything. Dobrý večer.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.
5: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.

Tohle je slibovaná muzika Culture Beat hitovka Enfin. Takhle vám ve čtvrtek večer hraje Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. Chvíle plné nostalgie nám už je za chvíli naservíruje Dan Barta se skupinou Alice. Písnička ani náhodou už je nachystaná. Nejdřív si ale uděláme výlet do roku 2002. Dáme si hitovku A Thousand Miles. Vanessa Carlton ji původně napsala pod názvem Interlude v roce 1998 a potom ji dlouho nechala ležet ladem. Než přišel producent, práskl do stolu a řekl, ne, tohle doděláme a taky vydáme. A byl to správný krok. A tak vám to dneska hrajem na Hit Radio.

0: Ani náhodou. Tohle zpíval Dan Bárta a skupina Alice. Ladíte Hit Radio Classic, výběr toho nejlepšího, co skrývá náš hudební archiv. Pravidelně pro vás máme nabídku hitů od 80. až po rané milénium. A ani v příštích minutách to nebude jinak. Heaven is a Place on Earth, fantastický hit Belinda Carlisle. Třeba i na ten se už můžete pomalu ale jistě těšit. Tak užívejte čtvrteční večer a díky, že ve společnosti Hit Radio.
1: Hit Radio. Hit Radio. Obyčejný den dětí. Ten letos nebereme. Jihlavu čeká totální dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Sobotu 30. května u Horácké multifunkční arény. Bude to velké. Technika, zábava, sport, dílničky, show a večer. Oči a světová premiéra seriálu Na dně. Tohle nebude obyčejné. Tohle bude aréna. Dětská aréna s Hitrádiem Vysočina. Už 30. května.
2: Generálním partnerem je Kronošpan, světový lídr ve výrobě desek na bázi dřeva pro nábytkářský průmysl a stavebnictví. Kronošpan, stabilní zaměstnavatel s dlouholetou tradicí v Jihlavě. www.mojekrono.cz.
3: Hlavními partnery jsou společnost Fatre, top dvojka v Česku na zateplení a fotovoltaiku. Fatre.cz, generální dodavatel staveb pro Českou republiku.
4: A Decathlon, který si pro vás připravil výběr z široké nabídky sportů. Léto začíná v Decathlonu s kvalitním vybavením za skvělé ceny. Decathlon, děláme sport dostupnější.
5: Partnery se staly Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině. Vodní ráj, dopřejte si vodní zábavu a relaxaci po celý rok.
4: Almeto, specialista na kondenzátory, filtry a cívky pro spolehlivý chod moderních technologií, průmyslu i energetiky.
5: Byty Vysočina, specialista na realizace a rekonstrukce bytových domů, soukromých i komerčních prostor, přestavby a modernizace bytových jader.

0: Takhle velkolepě končí aktuální vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Víc se nám do dnešního vydání nevejde. Už zítra, úterem 18. ale budeme zpátky i s další nabídkou těch největších hitů minulosti. Hezký večer.
1: Naše tělo nemusí s přibývajícím věkem chátrat a chudavět, ani podléhat chronickým nemocem. Celosvětově uznávaný učitel šamanismu Alberto Violdo ve své knize Vypěstuj si nové tělo nabízí jinou cestu. Připraví nás na 7denní očistný program, během kterého si detoxikujeme střeva i mozek. Získáme schopnost rychle se uzdravovat a zachovat si mladistvou vitalitu. Knihu Vypěstuj si nové tělo žádejte u svých knihkupců. Nyní i s knihou receptů. Maitreya. Inspirace srdcem.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz

řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: vesmíru teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio Vysočina.